0: strop a chytat na něj mouchy. Jeden zase vylisovat jako čtyřlístek a udělat z něho záložku do knihy. No, to nemůže projít, protože neumějí číst a nemají knihu. Najednou povídá jizva.
1: Jsem tímto návrhem. Dáme ho do krabičky a pošleme ho. Darem můžete třikrát hádat. Sněhovému žroutu, sněhovému žroutu!
0: Volali lupiči jeden přes druhého.
1: Ano, sněhovému žroutu. Ten si s ním poradí, povídá jizva.
0: Všichni souhlasili, vyvalili sud rumu a dali se do pití oslavujíce chytrost i svou pomstu. Palečkovi pod konzervou bylo do pláče, ale neplakal. Sněhový žrout, ten bydlel vysoko v horách. Ještě kousek výš, než končí kosodřevina. Tam, kde je promrak málo kdy z údolí vidět. Tam bydlil v kamenném domě s ledovou střechou, obrostlý hustou srstí, nazrzlý od hlavy až k patě, se svou ženou, rovněž nazrzlou od hlavy až k patě, a s pěti dcerkami chlupatými a nazrzlými, jak by smet. Byl o chlup menší než velikánský obr, ale o hodně větší než největší člověk. Něco mezi orangutánem a řecko-římským zápasníkem. Měl 7mílové boty ten sněžný žrout. A hned byl tu a hned byl tam, jak skákal z pohoří na pohoří, scháněje různé druhy lišejníku a mechů na salát. Málo kdy se spustil do údolí. A když, tak jenom, aby vyděsil pastýře a pasáčky, aby rozehnal stáda, ovcí, anebo aby pobořil seníky. Ovšem, když se mu někdo moc líbil, pak bylo zle. Vzal takového nešťastníka a praštil jim o zem nebo o strom a zabil ho. Potom mu okousal prsty a snědl oči. To prý nebylo z hladu, spíše, že je taková pověra u sněžných žroutů, že prý se tím zlepšuje hmat a zrak. No, hrozné stvoření. A před tímhle hrozným stvořením na stole ležela nepatrná krabička. Bylo to před domem, povídá sněžná žroutka.
2: Kdo to tam dal?
0: Povídá žrout. Ten s břitvou, viděli jsme ho, křičelo pět dcerek.
2: Proč jste mu neukousli prsty?
0: Měl břitvu, pravilo pět dcerek.
2: Mně by neutek.
0: Zabrumlal žrout a otevřel krabičku. Paleček kouká a vidí před sebou obrovitý krápník z masa, porostlý chlupy, tlustými jako vrbové proutí a nad tím dva lesklé koláče, které se pomalu kutálejí jeden ke druhému a nad nimi je takové roští, které se pozvolna zdvihá a tam vysoko nahoře vznikají příčné vrásky. Krucaj! Vždyť to je nos a oči. Oči s obočím, povídá si v duchu Paleček. Žrout skutečně musel šilhat, aby se mohl dívat tak zblízka na tak nepatrného človíčka. Žroutka, žrout i dcerky, všichni kolem stolu a divíce se civí.
2: Ďakra, ďakra, vy jste mi ale malinkatej,
0: dýchne žrout.
3: Já jsem byl dlouho nemocnej,
0: zařval Paleček. Rodina spadla leknutím pod stůl. Malí se často bojí velikých, ale stojí za úvahu, že velice velcí se skoro vždycky bojí nepatrných. I trvalo to chvíli, než zase obři nabyli odvahy. Paleček chodil po stole, jako by mu patřil, koukal po nich a když jedna dcerka si ho příliš zblízka prohlížela, povídá, moc neciv, nebo tě kopnu do voka. A byl by to určitě udělal, kdyby žrouti nebyli zahnali dcerky na kutě. Ale co teď s Palečkem? To není ani jedno sousto, uvažuje žrout. Prstíčky a očíčka. To, aby dřív spolkl zvětšovací sklo. No snad zahodit.
3: A co takhle?
0: Povídá žroutka.
3: Co takhle? Jak se říká, víš, těm malým věcičkám?
2: Trpaslíci.
3: Ale ne trpaslíci, jinak.
2: Aha, ty myslíš pidi, pidi.
3: Ale vůbec ne pidi, pidi. Mini, mini.
2: Aha, jo, jo, jo, miniatury.
3: No, miniatury. Teď přece, kdo to je, sám jsi to říkal, tuhle, jak sbírá ty miniatury, jsi to povídal o tom, že by dal za to, nevím, co by za to dal.
2: No, náš vládce a pán a král, veliký sněžný muž, matko, no, to se ti povedlo.
0: A dal žrouce hubičku. Tak to mlasklo, že v údolí zavírali okna domnívajíce se, že z hor přichází čina. Obul boty, žroutku si posadil na záda, dcerky vzal do náruče a palečka do hrsti. První krok 7 mil, druhý krok 10 mil, třetí 40 a kroky se měnily v skoky a skoky v led. Paleček vidí pod sebou mraky, nad nimi ledovce, zelené moře, které bylo bíle lemované, a pak kopce písku a opět mraky a skoky se zase mění v kroky a jsou tu. Jsou vysoko na střeše světa v paláci velkého sněžného muže. Paleček stojí na dlani veliké jako malé políčko a dívá se přes velenos do oka s panenkou jako úplněk. Veliký sněžný muž uspořádal pro žrouta hostinu ze vzácných mechů, lišejníků a protěží na znamení radosti zdarovaného palečka. Po hostině vzal palečka do svého muzea, aby mu ukázal, kde bude od teďka žít. Měl tam nasbíráno mnoho nepatrností, jako třeba celý Korán, napsaný na pecičce plané třešně ptáčnice, anebo kostřičku pstruha, který se právě z jikry vykulil. A taky tam měl sirku tak vydlabanou, že v ní byla jiná sirka, co v ní byla menší sirka, která měla v sobě ještě menší sirku s nejmenší sirkou uvnitř. A také zrcátko z mušího oka, soudek ze santalového dřeva, po okraj naplněný jedinou slzou, dělo pouze na jedno zrnko prachu, které vystřelovalo špendlíkovou hlavičku. Pak tam měl svícen z bleší lebky, tkalcovský stav z hořčičného semínka a čepičku pro vši, upletenou z chmíří, které činí broskev hebkou, a mnoho jiných vzácností.
2: Uprostřed těchto pokladů budeš ty můj největší poklad. Moje jediná a pravá živá miniatura, zakončil veliký sněžný muž prohlídku.
3: A až umřu, povídá paleček.
0: Obr se zasmušil. Chvíli přemýšlel a pak prohlásil.
2: Vystavím ti nejmenší pomník světa.
3: To vás nespasí. A ani to země neudělá živou miniaturu.
0: Sněžný muž se zasmušil ještě víc.
2: Svolám radu,
0: pravil po chvíli.
3: Ale ne, já vám poradím hned, paleček se plásl do čela. Kdybych se oženil a měl děti, ty by mě přežili a co víc, byli by ještě menší než já. Dovedete si vůbec představit ode mě, miminko?
2: Kéž bych byl též tak nepatrný jako ty, abych tě mohl poplácat za ten nápad. Tak to však bych tě rozmázl. Věc je vyřešena. Mimochodem, nechceš se stát mým rádcem?
3: Mil rád, povídá paleček. Ovšem, jste si vědom toho, že abych se mohl oženit, musím si najít nevěstu.
0: Obr se zasmušil, tentokrát strašlivě. Dlouho přemýšlel. A pak řekl smutně.
2: Běda, zde přece nenajdeme tak malou obrini.
3: Haha, doma jich máme plno, smál se paleček, však já si vyberu.
2: No to je ovšem daleká cesta, přes mnoho moří, hor a údolí.
0: Na to věděl paleček výbornou odpověď. připomněl obrovy sedmimílové boty sněžného žrouta. Tyhle kouzelné boty se přece cvrknou podle každé nohy. No tak ať mi je půjčí. A bude tady s nevěstou v cukuletu. Sněžný žrout se ošíval. Vymlouval se, že je to dědičné privilegium a nabízel se, že vezme Palečka do hrsti a obstará to s ním. Vždycky, když to vypadalo na to, že by sněžný muž mohl na něco přistoupit, Paleček se na něj podíval a vykřikl: jako váš poradce musím prohlásit, že to nedoporučuji. I stalo se jenom to, co Paleček doporučil. Obuli mu boty, zamávali chlupatýma rukama na rozloučenou, Paleček se odrazil a za chvilku mu obři připadali jako trpaslíci. Ono asi přijde na to, z jaké výšky se člověk na věci dívá, pomyslel si Paleček a letěl domů. Doma bylo boží dopuštění. Máma uplakaná, táta hlavu v dlaních, nevěděl chudák, co s myšlenkami, které se mu hlavou honily. Do dnešního rána se domnívali, že Paleček je někde u toho pána, co si ho dal za klobouk. Že se mu Bůh ví, jak dobře vede, protože nepíše a žádnou zprávu o sobě nedává. Až dnes, zrovna k polednímu, ta rána. Dva poslovy od pana krále. Co prý je s Palečkem? Že prý pochytali lupiče, jizvu a jeho bandu a ti, že se ke všemu přiznali, kam a komu Palečka zašantročili. Pan král hned poslal vojsko vysoko do hor, aby přemohlo žrouta, ale po žroutovi však ani stopy. A Paleček nikde. Doma také není. Tak to s ním asi vzalo špatný konec. A do toho najednou z čista jasna přiběhne Paleček. No, máma přestala plakat z neštěstí a začala plakat štěstím. Tátovi přestala třeštit hlava starostí a začala třeštit radostí. Než jim Paleček všechno vypověděl, začalo se smrákat. Tátu napadlo, že právě asi touto dobou poslové dorazili k panu králi se zprávou, která vlastně už je zastarala. Ano, to nevadí, povídá Paleček. Skočím k němu a uvedu to do pořádku. Navlík boty a hups, stojí před králem na stole zrovna, když ti dva poslové vcházejí do jídelny. Král se lek. Ale Paleček, no, ten se lek ještě víc. Vždyť pan král není nikdo jiný než ten pán, co koupil Palečka. Co si ho dal za klobouk a co ho jizva svlékl do naha. Chodil tehdy mezi lidem a málem na to doplatil. Když přešlo leknutí, král nalil poslům polívku, sám si dal po druhé a Paleček musel všechno vyprávět. Než to všechno dopovídal, bylo dávno po večeři. Všechno hradní osazenstvo sedělo kolem po zemi, všechno víno vypité a venku začínali ptáčkové vítat úsvit.
2: Půjdeme spát,
0: zívil pan král.
2: Běž domů, Palečku. Jdu se na vás zítra podívat.
0: A přijel. Přivezl rodičům dárky a dokonce si objednal u Palečkova tatínka dvoje nové holínky. Pak si dal Palečka na rameno a šel s ním na zahradu a dlouho mu něco vykládal. Paleček zase jemu do ucha, pak si plácli a od té chvíle se Paleček stal královým vrchním zpravodajem. Kdykoliv král potřeboval něco vědět, třeba jak dopadla válka v Hispánii nebo jak probíhá bitva v Turecku, poslal Palečka a ten mu přinesl rychlou a pravdivou zprávu. Při té příležitosti donesl psaní od milenky milenci, začež byl bohatě odměněn. Jindy zase dopis od manželky manželovi, začež byl rovněž odměněn, ne však už tak bohatě. Dělal zpravodaje tak dlouho, dokud sedmimílové boty neroztrhal. No a pak šel do důchodu. Dnes by se Paleček sotva uživil. Ani by tolik nevadilo, že telefon, telegraf, televize předhoní Palečkovi teleboty. Jako spíš to, že Paleček by byl trochu malý na dnešní velkou dobu. A nebo zase ne dost malý. Dnešní Paleček by musel být veliký jako přehrada, anebo zase tak malinký jako atom.
3: jinak by asi těžko uspěl.

0: který má přes tohle něco jako dělat. Samozřejmě, já jsem tady referent. Co jste tady? Jako referent. Ale jděte. No. No a vy jste doktor? Ne, jsem právník, prosím. A doktor ne? No, také, přirozeně. No, to je dobře. Je vidět, že jste se dobře učil. Že jste právník. To s tím nemá co dělat. Co si
1: no má, já mě záleží na tom, abych věděl, jak jste se učil. Ale...
0: Ty mohl říct každej, že jo? To je... Já si po vás budu dávat pozor. Tak... No, kvěci. Tak já jsem si tady udělal takový škicle, abych na nic nezapomněl, víte?
2: Tak prosím.
0: No. Pane, poradno. Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
2: To je důležité.
0: Račte rozumět při vašem vzdělání.
2: Ano.
0: No, tak u nás v domě,
2: ano.
0: Jako co bydlím,
2: ano.
0: Nenudím vás?
2: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi. A vy
0: jste... No, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
2: No.
0: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
2: Co se mu stalo?
0: No, rozbil se. To už se mu stalo, no.
2: Tomu pánovi.
0: No, tomu pánovi nic.
2: A jak je to možné? To měl štěstí.
0: On tam nebyl.
2: On tam nebyl?
0: Ne.
2: No, tak pokračujte.
0: No, a dole šel zámečník se psem.
2: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
0: To je to. To moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
2: Ovšem.
0: Jo.
2: No.
0: No jo.
2: No a co dál?
0: No počkejte, ten právě to nejzajímavější.
2: No.
0: A ten květináč.
2: No.
0: Nebojte se zlobit, když budu říkat kořenáč. No. Je to trošku těžší, víte?
2: To je stejné, no prosím.
0: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spanej. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před čumám.
2: No tak to se vlastně nic nestalo.
0: Nestalo, já vám dám, nestalo. Nestalo, jako byste nestalo, jak se to veme. No. Ona toho psa ranila mrtvice.
2: Co?
0: No mrtvice. Ten...
2: Toho psa ranila mrtvice.
0: No bojte, jak hrozně. Kdyby tady by vystřešil a spadl před váma květináč, vás by taky ranila, kdyby vám spadl kořenáč před čuma. No ne, já jsem pane profesore, to tak nemyslel.
2: No tak co se jiná, tak
0: psa... To
2: psa ranila mrtvice.
0: Jo.
2: To se nestává přeci.
0: No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
2: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
0: ne,
2: bylo?
0: Ne, to byl ratlík.
2: Ratlík, a byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
0: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
2: No jo, no
0: on
2: tak...
0: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
2: Podívejte se,
0: já to se vlastně dívám.
2: Ten pes pošel stáří. Ne?
0: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
2: Jaký krejčí?
0: No to mu patřil ten pes.
2: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
0: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
2: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
0: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to, ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
2: A dál?
0: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Měla Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
2: No?
0: No a já jsem smutný.
2: Kvůli tomu psovi?
0: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav smutný.
2: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane smutný?
0: Co s tím já mám společného?
1: Já totiž to je tak.

0: vlastně kvůli tomu jsem přišel.
1: No.
0: Já jsem to viděl.
1: No.
0: A já mám být jako svědek korunovaný.
1: Co?
0: Koruní.
1: Koruno. A o co vám vlastně jde?
0: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstruhejte. No, abstruhejte, no to vy neznáte.
1: Abstrahujte.
0: Co?
1: Abstrahujte.
0: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
1: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
0: No.
1: No tak a co dál? Tak co vám řek? Tak, no.
0: Nenudím vás, pane.
1: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
0: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
1: Dovolte.
0: No jo.
1: No a co bylo dál? Co vám říkal?
0: No. Abyste... No, že jako, tedy, zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
1: no?
0: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
1: Za co?
0: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
1: Počkejte.
0: Kam?
1: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
0: No, on povídal. Když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocený a že mě policejní výcvik...
1: Počkejte. Vy počkejte.
0: Já čekal.
1: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
0: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
1: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil... Tak mluvil v první osobě, ne?
0: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
1: Podívejte se, pane Smutný.
0: Cože?
1: Podívejte se, pane Smutný.
0: Když odkud mě znáte?
1: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
0: No jo, to jsem.
1: No tak.
0: No jo, to
1: tak,
0: je
1: když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
0: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
1: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
0: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
1: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
0: No, nenaváděl.
1: No tak co vlastně chcete?
0: No, Jezus, mare, já to věděl, že to bude těžký případ.
1: No.
0: No, já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
1: No.
0: Vlastně rozumět.
1: No, rozumím, no, prosím.
0: Při vašem vzdělání.
1: No.
0: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
1: No, to jste mi přeci řekl.
0: To už jsem vám říkal.
1: No, ovšem.
0: To je zajímavé.
1: No,
0: tak to by bylo všechno v pořádku.
1: No, to je vyřízený.
0: Nehníváte se, že jsem vás držel.
1: Ale vůbec ne.
0: Ne, no tak to jste hodnej.
1: No.
0: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
1: No.
0: Co jsem dlužen?
1: No, to je bezplatná poradna.
0: To je bezplatná poradna?
1: Všem, to je zadarmo.
0: No, tak ono to bez toho za víc nestále.
2: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.

0: Máš tady fleka? Co? Co? Jestli... Co? Hm? Ale nebyl v Kácově?
1: Ne.
0: Čermáka znáš? Ne. Dolině?
1: Ne.
0: Co?
1: Ne.
0: Na Táboře? Co? Ne.
1: Já si omyl nějaký.
0: Je, někde jsem tě, kurňa, někde jsem tě viděl. Ještě takový. Určitě. Co? Nešofíroval.
1: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin přesně, mě to za chviličku.
0: No to ti můžu říct přesně. Mám digy. Čtyři. Počkej, ono. Pět, šest. Počkejte, vteřinovka, jsem teďkon koupil od Rudly. Teď 17 děleno 53.
1: Dík.
0: To jsou přesně.
1: To přesně.
0: Kurňa! Někde jsem tě viděl. Feržio, hle. A mě neoblafneš. Feržio, počkej. Jasně, určitě, hele, z televize. Jasňačka. V televizi, hele, že jsi byl v televizi. Co? Že jo, víš? Ježíš.
2: Lojzo.
0: V televize, hele. Pojď sem, tak v televize. Jsi šánu, ne? Tak v televizi. Počkej, v nějakým pořadu. Kruci, jak se to jmenoval? Kruci 40. Počkej, takovej nějakej čeče, detektivka nebo co? Čeče, nepovím ti, ale stará by si vzpomněla, ta furt čumí na bedinku, vždycky doma naložená, ne? Kouká, jdu domů a vždycky zás koukáš na to, co? Hele, posledně, ježiš, ta by se zbláznila. Pojď, hele. Hele, až řeknu, že jsem seděl s tebou, tak tady normálně, hele, pojď se mnou, hele, zaplatíme to a půjdeš ke mně domů, co? Jdu takhle, zase do televize, ne? Tohle, hele, pojď, vypijem, dáme si na X, pojď, Xovka, hele, jsme kámoši, ne? Šáhnu na tebe, ne? Hele, Lojzo, šahám na umělce. Tak co, víš si, šup, Xovka.
1: Já se vážně,
0: hele, co?
1: Já na X těžko.
0: Ty bláho, s tebou bych chtěl mít dvou domek. Nebo hladit včelu. Tak co, šoupni to dám, hele, Xovka. Co? No co je?
1: Já to těžko.
0: No hele, ne. Hele, neštvi mi. Dej si bacha, ti říká. Pustím se, jo. Tak se dívej. Tak šup.
1: Ex.
0: Ex.
1: Promiňte, já to nesmu.
0: Co je?
1: Promiňte, já nemůžu.
0: Ty seš teda. I umělče. Vy jste jaký pěkný násodkové, ne, co? Hele, tak pojď sem. No ježiš, tak to je výborný. Počkej, ale ty člověči, ty máš takový blbý jméno, kruci. Jak ty se jmenuješ? Ale hele, ale tenhle ten ksich určitě, no jistě, z televize. Ty jsi tam, hele, ty mě vždycky to, stará, ta vždycky na to kouká, hele, už je tam zase. Ty máš vždycky tu skobu, víš, tohle, a vždycky takhle děláš tam a lítáš jak blázen vždycky. No jo.
1: Co to bylo za pořad, co jste viděl?
0: Co, no já nevím, no nedávno to bylo, že jo. Člověče, nevím, fakt taková nějaká detektivka nebo co, jsi tam furt stvářil strnule, víš. Furt tak jako, furt se jako díval. Nebo to bylo nějaký, jako, do strany se zdíval, pak zase takhle. Tohle člověče neřeknu ti, no hele, no říkám, že jo, stará by ti to řekla, taková, a vím, že tam byla něco jako kriminálka nebo co, pojď sem, ale bylo to určitě na prvním programu,
1: protože... Zaplatím.
0: My druhý nemáme, víš.
3: Váš občanský průkaz, prosím.
1: Proč já?
0: No, co se divíš? Třeba soudruh strážmistr bude chtít autogram pro svůj dcerušku, ne?
3: No já bych nečetil občanku.
0: Co?
3: Já čekám.
0: No proč, to je zbytečný, to je přece ten, kvůli jak se jmenuje, no v tom pořadu hrál. V televizi jsem ho viděl.
3: Jo, vy jste ho viděl, vy jste ho poznal,
0: no,
3: jo?
0: No jasně,
3: se to nehlásil.
0: To pozor.
2: No, a proč bych to měl hlásit? Víte, kolik umělců běhá po televizi, kdybych měl každého hlásit, tak...
4: Jistě, teď má pravdu, víte, kolik umělců běhá
5: po televizi. Prosím vás, buďte sichá.
4: Co běhá po televizi umělců?
2: A ty to fakt zbytečný dělá v tom pořadu, no, když jak se to s tím kožombem, ne.
5: Tím. Ano, to byla taková relace federální kriminální ústřed na pátra, rozumíte?
2: Jo, a víte, že to je možný, protože mě toho nekopíšlo jako detektivka s otevřeným koncem.
5: No tak už si dořádil. Jaroslave Hanuši alias Jiří Lábus. Že se nestydíte zneužit takovýho jména, takovýho skromnýho, oblíbenýho, inteligentního, hezkýho, populárního umělce, jako je náš Jirka Lábus. Jdeme!
2: No jo, ale hrál to dobře, kluk jeden. Celý Lábus.

0: Jsi bílý nebo černý? Jsou ti černý?
1: Černý, mělej.
2: Sváděla jsi to?
3: Zapomněla jsem.
2: Od koho je káva?
3: Od Žida.
0: Od Žida?
2: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno tehda, no to jsme.
0: Měli zavříno.
2: Tohle je stuchá, nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila. A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. Neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi!
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Já si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od Žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? No, jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho z toho.
0: Non-stop, já chci žít non-stop. Děvči jsou nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
1: Nestačil.
3: Takže pojďte sem. No, víte, i já mám svý problémy, že jo? No co, nevypilte se od toho, to všechno je moje žena tohleto, no, co to děláte?
4: No, mám svý problémy, to je, víte, mám kluka je ve vývinu, jak se říká, v pubertě, že jo, tak to s ním mlátí. No, jinak je chytrý, to víte, je po mně, že jo? No, má teďka děvče, tak je z toho celý Janek, že jo? No, u vás se říká, že jste dobrý psycholog, jo? Tak jsem si říkal, že by se jako na něj mohl mrknout. Tam někde klackuje za jevištěm.
5: Luďo! Luďo!
6: Dobrý den. Tak podívej, Luďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš spravit. Víš, to všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémy, jak se dí... Luďo. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Luďo, to je naprosto normální. No. Luďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Luďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Luďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tlápí, které máš. Podívej se, Luďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak no. Luďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Luďo? Kdo pak asi na té diskotéce byl, Luďo?
7: Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
6: Čili celá palta.
5: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo,
6: dobře,
5: Evžen.
6: Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Luďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Peto, Stáňa, Miloš.
5: Ale Miloš odešel s Věrou.
6: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Luďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Peto, Milek, Miloš s Věrou.
5: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
6: Promiň, máš pravdu. Luďo, promiň, máš pravdu, jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl, byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
5: pak přišla Eva s Rourou.
6: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Luďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Luďo, klid, neboj se, ničeho se nebo velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkný rytmus, ano, ta problémy nemá, Luďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
5: Stáňa tam
6: byla. Stáňa tam nebyla. Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ještě jednou, že já... Tak kdo tam teda byl? A Luďo, a teďko, od začátku, a autikuju, velmi autikuju.
5: Iveta, Roura, Milan, Věra, Dušan.
6: Dušan tam nebyl.
5: Byl.
6: Nebyl.
5: Byl tam.
6: Ale tady nebyl.
5: A tam byl.
6: No dobře, ale klid. Jsem tvůj co, přítel. No. A jako přítel musíš důvěhovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkně děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Luďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Luďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
5: Já mám Ivetu.
6: Nemáš, Luďo, nemáš. Nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za něho slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude... Uďa? B.
7: Jako já za mladá, vidě, Ruš. Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout.
8: Tak.
7: Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
9: Já to věděla.
7: No tak pojď. Tak pojď, prosím tě. Bez těch komedií. No až se smějte první klavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
9: Nechte to.
7: Tak děcata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
9: No. Jako teda, bylo to jako těžký teda.
7: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
9: Bylo to teda v tom listopadu.
7: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátou to bylo přesně?
9: To jsem jako teda na podzem.
7: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
9: V listopadu říkám.
7: No 17.
9: 17. no.
7: A kde?
9: Kde?
7: No. Na Al. Al.
9: Na Al Jašce.
7: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Ne, napovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
9: Velký, nechte to.
7: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
9: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
7: No to když je málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
9: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
7: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zelická. Asi 20 000 studentů tam bylo.
9: Jo?
7: No! Přesně, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
9: Ne, no prostě...
7: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
9: No? To se tak blbě učí.
7: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
9: Tak hlavní hesla...
7: No, to nás bude.
9: Byly jako...
7: Na Štěpána, bez
9: Štěpána. Bez Štěpána,
7: jak ještě, do koše, no a dál, no.
9: Pak to, svobodné dolby.
7: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
9: Teda volby.
7: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
9: Máme holé v ruce.
7: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
9: Na Václavském náměstí promluvil...
7: No.
9: Lid.
7: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
9: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa. Zapa.
7: Já opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá celé tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
9: Osvobození Fojtíka.
7: Ale prosím tě! Tipni se ještě jednou.
9: Já nevím.
7: No, jsem neviděl tohle. A co ještě?
9: Očekávám funkci.
7: Ale už. Občanské fórum.
9: Je občanský fórum.
7: To, že tohle to nevíš,
9: jo,
7: to
9: ale zásadní... Jsem to věděl, no. Ale to vypadlo, no. Tak blbý, ty kraviny.
7: Vyjmenuj některé členy vlády.
9: Tak u tehdy, jo.
7: No, jmenuj, no, tak.
9: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej... Tak blbý má. Takový ten, no takhle, jak furt takhle jako...
7: Ano, ministr Dinsbier, ministr zahraničních věcí, ano.
9: Dinsbier.
7: Ano, dalšího jmenu.
9: Pak tam byl ten, takový... Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá.
7: Francí. Klaus? Ano.
9: Jak?
7: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
9: a pak ten.
7: Důležitou osobnost nějakou.
9: Ten, takový ten, no. Takový ten...
7: Ano, ano. Prezident Václav Havel, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana?
9: Malá.
7: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
9: Byla to ta strana...
7: Komu?
9: Komu zvoní hrana.
7: Ale prosím, komunistická strana.
9: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, já jsem to věděla.
7: Prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Děvko!

0: pohoda. To je počasíčko. No ne. To je překvapení. To bude smaženice. Páni, to jsem nečekal. Trochu si odpočinu. Zasloužím si to. Jen aby mě nenapadlo nějaké klíště. To by bylo nepříjemné. Snad budu mít štěstí. To je zvláštní. Takovou dobu chodím po lese, ještě mě žádné klíště nenapadlo. No, budím zapáchám. Neboj mě, jsem příliš sympatický. Pomaličku půjdu. Tak pojďte vy ryšky, semináci, pojďte, pojďte, pojďte. To bude mít Jaruš radost. Mámo, už jsem doma.
1: Táto, neseš něco?
0: To budeš koukat, co nesu.
1: To je krása.
0: Vyť?
1: Sedni si ke stolu, ať si trochu odpočineš.
0: Máš pravdu, jsem trochu unavený. To dělá ten čerstvý vzduch.
1: Ty taky, táto, pořád lítáš po tom lese, aby si nechytl nějaké klíště. Víš, co jich tam běhá?
0: Prosím tě, nesíčkuj.
1: No, pro jistotu tě prohlédnu.
0: Ano, má.
1: No, zdá se, že nic nemáš. Ale přece jenom si vezmu raději brýle. No. No jo. Klíč.
0: Neříkej.
1: Je tady.
0: A kde?
1: Za krkem.
0: No to je na dělení, co budeme dělat?
1: No naštěstí ještě není nacucané. Zkusím ho namydlit. Lehni si na stůl, táto.
0: Ano, mámo.
1: Už je zakousnuté. Musím zavolat souseda. Srstko! Srstko!
2: Co máte, sousedko? Nějaký problém? Proč tady leží tak natažené? Zda není nemocný.
1: Chytil klíště.
2: Kde?
1: V lese.
2: Ale kde ho má?
1: No tady, za krkem.
2: Já nic nevidím.
1: Půjčte si moje brýle.
2: No jo, je tam. To by chtělo petrolku.
1: Zkusíme ho vykroutit.
2: Musíme opatrně.
1: Ať mu neutrhnete hlavičku.
2: Chceme proti ručička?
1: Jo.
2: A je venku.
1: Ale kde je?
2: Asi někam zapadlo.
1: Tak děkujeme, sousede.
0: Děkujeme, sousede.
2: Tak já jdu. A kdyby něco, tak mi zase zavolejte.
1: To je hodný člověk, táto.
0: Máš pravdu, mámo. Ale víš, já mám vždycky takový divný pocit, jako by si po každým od nás něco odnes.
3: A teď už mezi námi vítám 18letou Růženu Hulínovou, která se chtěla setkat se svým oblíbeným umělcem. Růženo, máš mě tady, tak se ptej, co ode mě chceš. Uklidni se, uvolni se.
4: A já jsem se dneska uvolnila na celý den z práce, takže... No.
3: A na prostředí zapomeň.
4: To asi nezapomenu.
3: Zapomeň.
4: To nezapomenu.
3: No tak ať je potvin.
4: Tak spust. No, tak já bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku. A ona je taková, slepice, no. A já si ji teda ano, dělám.
3: Ano,
4: no.
3: Ano.
4: Tak teda, to je čistě teda, no i moje otázka.
3: Ano.
4: Schválně.
3: Ano.
4: Máte auto?
3: Ne.
4: My jo, Žigula.
3: To je všecko? To je všecko?
4: No, tak ještě, no, všecko, no.
3: Zase na oplátku já se zeptám tebe, můžu?
4: No.
3: Můžeš nám popsat takový svůj pracovní den?
4: Ne. Teda, tak ráno vstanu.
3: Ano. To ostatně každý, to se nelišíš.
4: To ne, no. Akorát teda mám lišej, to mi říká duša. Pak teda udělám ranní higošku.
3: Prosím?
4: Higošku, no, zuby a...
3: Ah.
4: Pak jdu do práce.
3: Ano.
4: Tam teda dělám fest, no. No a když nedělám, tak třeba s Květou kecáme. A jančíme s Dušanem. A... Pak teda zavřu krám.
3: Ano.
4: No a když prší, tak jsem doma.
3: No. A když je hezky?
4: Tak jsem taky doma.
3: To máš pestrý, no. To je hezky. Ještě jednu věc, máš nějakého koníčka, nějaké hobby?
4: Je, no tak strašně ráda. Teda mám diskošky.
3: Prosím.
4: Diskošky, to úplně s holkama šílíme a se prdneme. Na celý svět se vykašleme na všechny konvence a travoltíme a... Květa, ta teda trochu laufrovatí, ale já teda drobčím a...
3: Ano, tě... ano. A koho ráda posloucháš na diskotékách?
4: Dušana, no.
3: No ne, já myslím jako hudbu, jako zpěváka.
4: Tak teda skupinu.
3: Ano.
4: Teda skupinu, teda zpěváka. Teda on je se skupinou.
3: No tak.
4: Ale zpívá vepředu.
3: Ano.
4: A to je drope, no.
3: Ano. A z vážné hudby?
4: No tak převážně teda, když mě to teda popadne, tak to je ABBA. Ale když si má možnost vybrat, tak teda drupy.
3: No.
4: Protože je to úplně...
3: Když je vidět, že jsi prodavačka. Ještě bych se tě zeptal na jednu věc. No tak už toho nekruženo mi tady.
4: Já jsem se trošku rozjela.
3: Já koukám, ano. Ještě jednu věc bych chtěl o tebe slyšet. Proč jsi zrovna chtěla dělat rozhovor se mnou? Co tě jako na mě tak upoutalo, nebo...
4: No tak mně se strašně líbí ty vaše písničky, takový ty rýmovačky. Oni jsou teda voloviny, jo? Teda, ale dobrý, jo? Třeba to... Ztratil jsem sako, to jsem teda pako. Nebo jak vám v tom mlejně ukradli ty hrábě. To bylo fakt dobrý, teda blbý, teda... Jo, dobrý, no.
3: No to je omyl tady, to je omyl. Já přece to písničky Ivana Mládka.
4: Vy jste kdo?
3: No já jsem Lábus.
4: Je! Jste ten herec Lábus?
3: No.
4: Je! Co jsem se radši mohla teda projet na horský dráze.
5: A podíváme se nyní na chvilku s reklamou.
6: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
1: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
3: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 Neříkejte, ale vy jste paní Drbná.
0: Není Drbná. Denně čte večerní Prahu.
1: Mámo, červená!
2: Táto, zelená!
1: Mámo, flek!
2: Červená!
1: Flek!
2: Zelená!
1: Flek!
0: Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše... Ta píše...
0: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde tě pracky, proč já tě prastím?
4: Ale, lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já dělám facku,
4: ale brouku.
5: Já dělám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já dělám facku,
4: ono tak, au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: V banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem v minulém kole. Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
7: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman.
6: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník, jelovecký pes nebo norský horník?
8: Bank.
6: To je špatná odpověď. Jiří? Kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
7: 498 miliard 396 milionů 118 541.
6: Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
8: Bank.
6: To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
7: Sám dirigent Salvatore Giannini.
6: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
8: Bank.
6: Čas vypršel.
8: Bank.
6: Do banku jste moc neuložili, ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
9: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
6: Jiřino, proč právě Jiří?
8: On jaksi...
6: No co jaksi?
8: On totiž...
6: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
8: On hrozně...
6: Ano, páchne. Já? Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. Co vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Kde šemík skočil z hradeb Do labek?
10: Jdu tady. Vy, abyste se neukázal, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
6: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
10: Jak?
6: Monotematické.
10: Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich. Vy jste určitě svobodný, že?
6: Zatím.
10: Taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
9: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
11: Hrajeme hru, jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce PR-ko od bod?
6: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
11: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
12: Čící ambažník. Herrgott.
11: Ano, Herrgott, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse Lautrec?
6: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
11: Ano, to je správná odpověď. Jiřino? Co dělá Čenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří? Co je to třesová...
6: Termogeneze?
11: Termogeneze.
6: Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homotelných živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
11: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
12: 30?
11: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
6: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
10: A proč, Jiří Gut Jarkovský? No proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Zbabělec. Posera.
12: A smrdí.
11: Ano, to je správná odpověď. Ba. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to aktinidia arcuta?
12: Tak to je keš a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi.
11: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapili.
12: Já s ním totiž dělám marmeládu.
11: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
6: No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
11: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
6: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
11: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic?
6: Křemílek, to...
11: Ano, Křemík.
6: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne?
11: To byste potom nevyčetl.
6: Ne, to se nezlobte, ale...
11: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. To tam... Kdo je to Křemílek? To je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě. Celý národ ví, kdo je to Křemílek, jenom vy. Vy, intelektuálně. Hnidopich! Knihomol! Čemu jsou ty vaše zranosti? Čemu? Na prsou! Nezná Křemílka! On nezná Křemílka!
13: To byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padáka.
12: Bye.
14: Rogere. Rogere. Co zas děláš ve skříni?
15: Ale zase blbnou ramínka.
14: Za hodinu přistáváme.
15: Ten čas letí. Sorry, Betty. I'm very unavený. A pak musím ještě vyžehlit pár svátečních bod pro přistání.
14: Říkáš pořád very unavený. Ale co mám napsat do palubního deníku? Podívej na tu bilanci. Leden nic, únor nic, březen nic.
15: Počkej, březen... To byl petting.
14: No ale přes skafandr. Podívej Smirnovovi, jak řádí.
15: To jsou psi.
14: Rogere, co tam mám napsat?
15: Napiš, že se mise víceméně zdařila.
14: Cože? Mě snad šálí sluchový ventilátory. To mám lhát celému světu? Mám lhát Billovi, Putinovi, Václavu Havlovi i rodině Blairů?
15: Betty.
14: Shut up.
15: Vem si Nihinil.
14: Ty si vem Nihinil. Rogere. Podívej se mi z očí do skafandru. Pak se ti nelíbím?
15: Na tuto otázku ti, milá Betty, nemohu odpovědět.
14: Proč?
15: Ještě jsem tě neviděl.
14: A to mi říkáš po 9 měsících. Dobře. Jdu připravit přistávací manévr. Mezi námi je the end.
15: Betty.

0: Českou televizi za nás Lajka Vrbná. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsem tady.
2: Posaďte se.
0: Jo, děkuji. Tam je zima, co dneska?
1: No jo, to já nevím, já jsem tady od rána do večera, takže odložte si ten.
0: Jo, děkuji.
1: Když tak se upravte, jestli máte
0: jo,
1: přeben.
0: Jo, jo. Čísnu jenom.
1: Jo, jo. Upravte se.
0: Já jsem upravený, jo?
1: Jo.
0: Je, prosím vás, je to expres, jo? Já to spěchám, protože mám...
1: Je to expres,
0: jo? Jo, děkuji,
1: ano. Ano, to je polaroid, takže za chvilku,
0: jo.
1: Za chvilku to bude hotový. Já si vás jenom takhle zaměřím. Tak. Takže prosím vás, hlavičku dejte někam. Tak, jo, dívejte se jako na mě.
0: Ano.
1: Níž, aby... Pozor na bradičku, jo, abyste ten stín tam neměl. Držte si takhle světlo, jako, jo, jako vy tady odsaďte světlo, tak. A dívejte se na mě, ano? Tak, to bude ono, to je ono, jo. Tak. Jo, takže teď prosím, ne, dívejte se sem, jo? Sem se dívejte.
0: Jo.
1: Dívejte se na mě, ale
0: ano?
1: Já tady nebudu. Jo?
0: Vy to nebudete, já to s námi nevyfotím, ale...
1: Tak... Ne, budu tady, ale nebudu tady.
0: Jo, takhle, že jako vy si k tomu, ano.
1: Tady samozřejmě budu, protože...
0: Jo, já rozumím, já jsem...
1: Já vás chci vyfotit, ale nechci, abyste se dívala do objektivu.
0: Ano, no? Ano, já takhle, ano.
1: Takže se dívejte.
0: Takže na vás, jako...
1: Takže na mě, tak.
0: Ano.
1: Ale, dobře, ale... Ještě jednou, prosím vás, asi jsme si špatně rozuměli. Dívejte se na mě, ale já tady nejsem, jo? Takže dívejte se takhle na prst, tak.
0: Jo, takhle, ano.
1: Takhle se dívejte na prst, ano. Přesně, to je ono, já si vás, tak, výborně, a ty bych... Promiňte, já jsem to asi špatně.
0: Jo, prosím vás, já strašně spěchám, nezlobte se, já...
1: To je hned hotový,
0: na ministerstvo.
1: To je polaroid a tu máte
0: za
1: minutku hotový. Takže prosím vás, já ten prst.
0: Ano,
1: tady
0: jo,
1: není,
0: tak, ano,
1: ale
0: jsem,
1: jako
0: ano.
1: Kdyby tady lebyl. Tak, výborně, ale pozor, za tu hlavičku níž, jo?
0: Ano?
1: To už je moc, pozor, jenom, tak, čudlík.
0: Tak, čudl. Jo, ale dívám se, ale...
1: Jo, ano, správně, ano. Tak, takže to je moment, já se ještě podívám. Jo, to je jedna fotografie do občanského průkazu.
0: Ano, občanský průkaz,
1: ano.
0: Ano,
1: tak.
0: Prosil bych.
1: Ano, takže občanský průkaz.
0: Do občanského průkazu. Fotografie. Ano?
1: Ano.
0: Chtěl bych to do pasu.
1: Ano. takže do pasu.
0: Ne, do občanského průkazu, prosím.
1: Do občanského průkazu.
0: Ano, do občanského průkazu.
1: Dobře. Ano, jedna ano. Fotografie.
0: Ano, jedna fotografie.
1: Jedna fotografie.
0: Do občanského průkazu.
1: Tak. Ano, výborně, tak.
0: Ale do pasu.
1: Takže dvě fotografie.
0: Jestli jsou dvě, vždycky jenom jedna fotografie. Dneska je ten jiný občanský průkaz, to má jiný formát, jenom taková ta kartička, jestli dneska jsou dvě, tak...
1: To máte jedno, víte, ten rozměr je stejný, jak pro občanský průkaz, tak
0: jo,
1: je do pasu,
0: jo,
1: to je jedno,
0: jo.
1: Ale tady se pouze jedná, že chcete jednu fotografii nebo dvě fotografie?
0: Já bych potřeboval jednu fotografii do...
1: Takže jednu fotografii.
0: Jednu fotografii do občanského průkazu,
1: do pasu, no. Vy jste zaplatil jednu fotografii.
0: Jednu fotografii jsem platil, no.
1: Takže do občanského průkazu jednu.
0: Ano, jednu fotografii do občanského průkazu.
1: Jistě, protože to byste se musel připlatit dvě fotografie.
0: No ne, to je zbytečný, pokud nejsou dvě, tak jako...
1: Ne, dvě nejsou. Jenom jedna. Jenom jedna.
0: Takže jenom jedna. Dobře. Takže
1: nemusíte mít dvě.
0: Jednu fotografii do občanského průkazu.
1: Tak. To se nezměnilo, to jsou...
0: Jo, tak to je pořádku, já jsem myslel, že se to změnilo, protože...
1: Ne, jedna fotografie.
0: Já to potřebuji do pasu do občanského průkazu, no, takže to je jako...
1: Ne, já jenom, že jste zaplatili, víte, tu jednu, takže proto, jo?
0: Jo, no jednu.
1: Tak, jenom jednu.
0: Ano? Ano, jednu.
1: Tak, výborně. Takže jenom jedna fotografie do občanského průkazu. Tak pozor, tu hlavičku zase sem.
0: Jo,
1: tak, výborně.
0: Ano.
1: Takže jedna fotografie, výborně, do občanského a už...
0: Ale do pasu.
1: Počkej, tak to jsou dvě fotografie. Takže dvě chcete.
0: Ne. To se já strašně spěchám, ale já potřebuji jednu fotografii do občanky. Jenom jednu fotografii do občanky potřebuji.
1: Já si špatně rozumím. Podívejte se, vy jste zaplatili jednu fotografii.
0: Ano, jednu fotografii.
1: Si zaplatíte dvě fotografie. Vy mi říkáte do občanky a do pasu. Takže to jsou dvě fotografie, pokud teda správně já počítám, ale já doufám, že jo.
0: Já potřebuji jednu fotografii do občanského průkazu, do pasu.
1: No tak vidíte, to jsou dvě fotografie. Občanský průkaz a pas.
0: Ne, vy špatně rozumíte, já potřebuji do pasu, do občanského průkazu, jednu fotografii, prosím vás.
1: Vidíte se, tak to se tady budeme dohadovat, nebo co?
0: Prosím vás, tak...
1: No.
0: Tak prosím vás, tak já poprvé strašně spěchám, nezlobte se na mě, no. Takže,
1: Tak jednu fotografii.
0: Jednu fotografii, no, občanky. No, říkám to česky, ne pro boha. Tak prosím, tak se dívat sem tam.
1: Prosím, dívat se sem. Jednu fotografii pro občanského průkazu nebo do pasu, to máte jedno.
0: No, dobře, hlavně, aby to bylo do pasu.
1: Výborně. No tak vidíte, no. No tak co?
0: No já potřebuju tak vyfotit prostě do občanky.
1: No dobře, ale do pasu chcete taky.
0: No do pasu, do občanky.
1: No takže dvě.
0: Nebudeme se hádat, třeba jmejte 10, ale to mám do té občanky. A už to udělejte opravdu. To je hrozná. Já spěchám. Jsem měl vědět, už namyslel to před 5 minutama.
1: No,
0: to bylo řeči, no, no. To vyplazne jazyk a je to. To, ne, to, to je ještě.
1: No to, ježišmar, jak jsem tam měl bejt, pro boha, to je zoufalý. No nedá se nic dělat, musíte
0: já
1: počkat.
0: Já vím, to chvíličku trvá, no.
1: To je polaroid, to je z... No, vidíte. Karle. Nazdar. Seš to ty, já tě nepoznám.
0: No, ahoj. No nazdar, Zdenku, já ti taky nepoznal. Byl jsi pořád takhle jako zatím aj fotoaparát. No nazdar, kamarád, jak se vede.
1: Jo, dobrý,
0: ty kluku, ty teďka fotíš teďka, jo.
1: Tomáš,
0: jo.
1: Faš,
0: ale no víš, no, tak teďka trošku podnikám, no. No, no to z tunelu.
1: No
0: víš
1: to, jo.
0: No jo, co
1: no tak tady máš.
0: Výborně, díky moc.
1: No, no nech to no. Vejt, žádný peníze nedávají. No, no, jo, to je
0: ale co, no,
1: ale jo, věci.
0: No, dám jsem to platí.
1: Jo, no, já
0: to už jsem platil.
1: Dobrý, no vidíš, no. Tak jsi chtěl, no. A máš to do pasu, no.
0: Já to chtěl do občanky, ale počkej. Já to chtěl do občanského průkazu, tu fotku.
1: Vždyť jo, do občanského průkazu, no, no ale no. Chtěl jsi do pasu, takže to máš do pasu.
0: No ne, já do pasu nepotřebuji, já mám tě... No pas ještě mám 4 roky platný, prosím tě, na co bych já potřeboval do pasu fotografii, člověče.
1: Ne, ne, no to máš do občanského průkazu, samozřejmě,
0: no,
1: jednu fotografii jsi chtěl.
0: Do občanského průkazu.
1: Do občanského průkazu, ale no, máš do pasu, jak jsi chtěl.
0: Ne, já potřebuji do občanského průkazu, jenom do občanského
1: průkazu, ne do pasu. Ale vždyť já říkám, že to máš do občanského průkazu, ale chtěl jsi do pasu přece,
0: ne? Ale co do pasu, no do pasu, no, ale jo, ale do občanského průkazu jsem chtěl.
1: No to je jedna foto, ty máš přece jedno, jestli do občanky nebo do pasu, to je jedno.

0: kormidlo.
1: Jo, jo, jo.
0: No a měla by být hotová, podržte mi na chvilku. Víte, právě fór je v tom, že vy vlastně veškerý ten materiál, víte,
1: jo,
0: tak vy vlastně musíte prostrčit všechno tím hrdlem, víte?
1: Jo, takhle.
0: Jo, lepidlo.
1: A jak dlouho jste to všechno dělal?
0: No, 40 let.
1: To je neuvěřitelné.
0: No, 40 let, to jsou dvě generace.
1: Jo, jo. No. A co rodina?
0: No, tak na rodinu samozřejmě jsem neměl, ani nemám, ani pomyšlení, taky to víte, celý 40 let tady zavřený, vlastně pracuji jenom na té lodi, takže se mnou by asi těžko někdo vydržel, no ani děti nemám. To byla struska, víte, nešikovné ruce a v tu ránu hned, to víte, to se hned vymstí, každá nešikovnost se vymstí. No, ale tak hlavně, že zdravíčko slouží a...
1: No, a co uděláte, až tu loď celou jako dostavíte, co potom? Co to bude, až to bude hotové?
0: No to, moment, já vám něco, dáme to takhle na místo. Něco vám ukážu, zrovna včera mi to přišlo. Počkejte, hned jsem tady.
1: To je fantastické, to je... No to je dokonalé, to je... No to je... Myslím, že to bude těžší.
0: Mám to ze mě. Obavy, že jsem to někam dal, ale už jsem to našel. Kde vás mám? Tady. Podívejte se, co mi přišlo. Tady, vidíte? Mistr, to jako já, a přímo až z Austrálie, námořní muzeum v Sydney, víte, mi to posílá, to je pozvánka, poněvadž já bych to chtěl umístit v námořním muzeu, víte, v Austrálii, no tak to už je podsta, uznejte sám, že to bude vlastně pro mě takové vyvrcholení té práce, toho 40letého úsilí, víte, no, já vám řeknu, kolikrát se ani nemůžu usnout, poněvadž se vždycky budím, že snad se ta láhev rozbije, protože to by byla velká tragédie, pane, velká tragédie, víte, protože fór je v tom, že v momentě, kdyby se ta láhev rozbila, víte, tak tu loď tu máte za dva, za týden hotovou, víte, ale tím, že je to v té láhvi, tak to je vzácnost, víte, to je kunšt. Modelářský kunšt, víte? Víte, to přijít o tu lahev, tak já nevím, já bych se asi zastřelil. Ano, zásný pane, tak...
1: No tak my půjdeme.
0: No, děkuji vám, že... No. Že jste přišli, že jste mě navštívili a... Přijďte, nashledanou, zas.
1: Tak. Pro Českou televizi Zdeněk Přehr. Zdeněk Přehr z Dorský.

před třemi dny jsme mohli zaznamenat tiskovou zprávu o podnikateli, který na ulici ztratil peněženku s 2 miliony korun. O to víc musela být veřejnost překvapena zprávou o poctivém nálezci, který celý obnos látil na policejní služebnu. Nechyběla ani koruna. Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana Viktorína Sehnala. Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá, kde pracuje, zda má hodinu. Co to je? To přece není normální.

0: televizní zpravodajství Zeměkoule Lumír Voubal. Počal bych mluvit s panem Viktorínem Sehnavem.
1: Prosím.
0: Co prosím?
1: No, Viktor Sehnal.
0: Jo, to jste vy?
1: Ano.
0: Tak, tak. Vy jste tedy ten poctivý nálezce, o kterém teď veřejnost často hovoří? Ano, ano. No, nás by zajímalo, chci se vás zeptat, pane Sehnavé, na takové...
1: Zdeni, prosím, stlum to trošku. Zdeni.
0: Prosím. Také si plát posechnu. Co vás k tomu vedlo, že jste takovou částku, tak velký obnos vlátil, vás přitom někdo viděl, že?
1: No, neviděl.
0: Takže vy jste na té ulici byl úplně sám?
1: Ano.
0: A vy jste ji přesto šel tu peněženku vlátit?
1: No, protože to nebyly moje peníze.
0: No to já vím, že samozřejmě nebyly vaše peníze, ale přesto je obdivuhodné, že jste tak velký obnos šel vlátit.
1: No, tak co bys tím asi dělal?
0: No, samozřejmě, že to byly vaše. V momentě, kdyby byly vaše ty peníze, tak by bylo neokické, kdybyste je šel vlacet, že jo? A tím, že právě, že nebyl vaše a vy jste je šel přesto vlátit, tak to je trošku obdivuhodné. Dobře?
1: To
0: je
1: přijde, když to jako... Kdyby to byly moje, tak pochopitelně, že už nejsou moje, tak co s tím?
0: Jistě, jistě, jistě. Pane Sehnavé, ještě se vás zeptám, pomiňte mi. Vy jste na té ulici šel, uviděl peněženku.
1: Ano.
0: Vy jste ji vzal do ruky.
1: No, já jsem ji vzal do ruky, že...
0: Otevřel?
1: Jo.
0: A uviděl, nebo spočítal jste si, že tam jsou 2 miliony?
1: Ano, já jsem spočítal, akorát to byly 2 miliony korun, tak...
0: A šest je báť?
1: Ano.
0: Ale, pane Sehnavé, vy jste si ty peníze mohl nechat.
1: No, proč bych to jako dělal?
0: No, protože vás nikdo neviděl, že?
1: Ale to nebyly moje peníze.
0: No já vím, že nebyly vaše, samozřejmě, ale přece jenom, vy jste někdy měl v ruce takový obnos, 2 miliony. No vidíte, děti, vy jste si za ty peníze mohl, máte auto?
1: Ne.
0: No vidíte, mohl jste mít auto, člověče. Vy jste si mohl pořídit za 2 miliony byt? Nebo si koupit babák, nebo já nevím, obět celou Zeměkouli. Člověče, vy jste si mohl změnit od základu celý svůj život. Chápete to?

0: Po Českou televizi umím obal. No, to není normální, to není, to není logické.
1: Se zapojili do tvrdého boje s živlom. Na prekladacích stanicích stojí v rozmrazovacích tuneloch vlaky až 15 hodin, ale železniční rysa drží. V zložitější situaci se ocitli naši cestáři, zřejmě i správcovia.
2: Jsou tam. Jako vždycky.
1: Česká pošta na místě, jsou často.
2: Jako vždycky.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo se ty malučiška za mnou dreš. Rež, rež, rež, drobňučka, ještě si ty

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově začaly dvě dopravní uzavírky, které se dotknou řidičů i chodců. Kvůli stavbě teplovodu je do 11. září úplně uzavřeno parkoviště za Kotelnou v Kolárově ulici. Držitelé parkovacích karet mohou mezitím stát třeba na Masarykově náměstí. Druhé omezení se týká Čelakovského ulice mezi Svatoborskou a nájezdem k sídlišti Maximiliana Švabinského. Kvůli výkopovým pracem na inženýrských sítích bude tento úsek zcela uzavřený do 31. srpna.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes pro jižní Moravu předpovídají polojasno až oblačno, k tomu lokálně slabší přehánky. Teploměry naměří maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

žalosti mě nedělajte, on je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho, on je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: O technické a přírodovědné obory má na Jižní Moravě jasný zájem jen kolem 10% žáků. Na základních školách se téměř třetina bojí, že budou příliš těžké, 23% žáků technika nezajímá a 16% nezná povolání, která se s ní pojí. Brněnský projekt Future Shapers proto chce do roku 2029 zvýšit zájem o tyto obory o 30%. Pomáhá exkurzemi do firem, projektovou výukou nebo programem My Machine, kde děti vymyslí zařízení. Vysokoškoláci ho navrhnou a středoškoláci vyrobí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes pro Jižní Moravu předpovídají polojasno až oblačno, k tomu lokálně slabší přehánky. Teploměry naměří maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun. Díky tomu se podařilo vybudovat novou pozemní komunikaci, 11 parkovacích míst a podzemní kontejnery. Vyřešit se musely také majetkové poměry, jelikož někteří místní obyvatelé neoprávněně užívali městské plochy jako své. Opravená část se nachází mezi bývalou židovskou obcí a zámeckým areálem. Radnice vyzdvihuje zejména větší komfort pro místní obyvatele.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes pro jižní Moravu předpovídají polojasno až oblačno, k tomu lokálně slabší přehánky. Teploměry naměří maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravská města v posledních 4 letech nadprůměrně investovala, v porovnání krajů ale na investice čerpala nejméně dotací. Hodonín jen loni vložil do investic 291 milionů korun a od roku 2021 snížil dluh z téměř 25 na necelé 2 miliony. Břeclav naopak celé období hospodařila se schodkem a loni dala na investice a opravy 330 milionů. Její zadlužení zvýšila hlavně více než půl miliardová rekonstrukce bazénu a koupaliště. Brno bylo všechny 4 roky v přebytku a loni investovalo 7,7 miliardy korun, tedy téměř 34% všech výdajů. Za celé období získalo Brno na investičních dotacích zhruba 2 miliardy korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes pro Jižní Moravu předpovídají polojasno až oblačno, k tomu lokálně slabší přehánky. Teploměry naměří maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: V Kyjově začaly dvě dopravní uzavírky, které se dotknou řidičů i chodců. Kvůli stavbě teplovodu je do 11. září úplně uzavřeno parkoviště za Kotelnou v Kolárově ulici. Držitelé parkovacích karet mohou mezitím stát třeba na Masarykově náměstí. Druhé omezení se týká Čelakovského ulice mezi Svatoborskou a nájezdem k sídlišti Maximiliana Švabinského. Kvůli výkopovým pracem na inženýrských sítích bude tento úsek zcela uzavřený do 31. srpna.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes pro jižní Moravu předpovídají polojasno až oblačno, k tomu lokálně slabší přehánky. Teploměry naměří maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Českých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: O technické a přírodovědné obory má na Jižní Moravě jasný zájem jen kolem 10% žáků. Na základních školách se téměř třetina bojí, že budou příliš těžké, 23% žáků technika nezajímá a 16% nezná povolání, která se s ní pojí. Brněnský projekt Future Shapers proto chce do roku 2029 zvýšit zájem o tyto obory o 30%. Pomáhá exkurzemi do firem, projektovou výukou nebo programem My Machine, kde děti vymyslí zařízení. Řízení, vysokoškoláci ho navrhnou a středoškoláci vyrobí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes pro Jižní Moravu předpovídají polojasno až oblačno, k tomu lokálně slabší přehánky. Teploměry naměří maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
1: Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun. Díky tomu se podařilo vybudovat novou pozemní komunikaci, 11 parkovacích míst a podzemní kontejnery. Vyřešit se musely také majetkové poměry, jelikož někteří místní obyvatelé neoprávněně užívali městské plochy jako své. Opravená část se nachází mezi bývalou židovskou obcí a zámeckým areálem. Radnice vyzdvihuje zejména větší komfort pro místní obyvatele.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes pro jižní Moravu předpovídají polojasno až oblačno, k tomu lokálně slabší přehánky. Teploměry naměří maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Do státních hradů, zámků, muzeí i galerií se dostaneme zdarma. Hrady a zámky budou bez vstupného 30. srpna a 27. září, a to na základní prohlídkové okruhy. Akce se týká objektů ve správě Národního památkového ústavu. Od 6. září pak stát každou první neděli v měsíci až do konce roku bezplatně otevře vybraná muzea a galerie. Na Jižní Moravě jde například o Moravskou galerii v Brně, Technické muzeum v Brně a skanzen ve Strážnici. Ve Zlínském kraji pak třeba muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na Jižní Moravě má dnes večer zůstat zataženo a srážky se postupně rozšíří na většinu území. Zítra očekáváme oblačno a občasné přehánky, večer a v noci postupně až skoro jasno. K tomu teploty o maximálně 30 stupních Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
1: Sucho decimuje premiérovou sezónu prodlouženého Baťova kanálu u Hodonína. Hladina je v nejspodnější části trasy kriticky nízká a pod novou plavební komorou ztrácí zhruba 70 cm na garantovanou bezpečnostní úroveň. Plavba mezi Hodonínem a Rohatcem sice zůstává povolená, vodohospodáři ale nemohou zaručit bezpečnou hloubku a lodím hrozí poškození. Některé půjčovny proto své klienty do tohoto úseku nepouštějí, o víkendech odpadly také výletní plavby mezi Hodonínem a Petrovem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Na Jižní Moravě má dnes večer zůstat zataženo a srážky se postupně rozšíří na většinu území. Zítra očekáváme oblačno a občasné přehánky, večer a v noci postupně až skoro jasno. K tomu teploty o maximálně 30 stupních Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října. Zařízení pro seniory se sníženou soběstačností nabídne 120 lůžek, z toho stovku pro nové klienty. Přibližně 20 současných se má z dočasného působiště v Kyjově přestěhovat nejpozději do 15. října. Centrum už eviduje zhruba 130 až 150 žádostí, přednost ale dostanou lidé, kteří celodenní péči potřebují nejvíce. Plného provozu a obsazenosti chce zařízení dosáhnout do 15. prosince.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes večer zůstat zataženo a srážky se postupně rozšíří na většinu území. Zítra očekáváme oblačno a občasné přehánky, večer a v noci postupně až skoro jasno. K tomu teploty o maximálně 30 stupních Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Do státních hradů, zámků, muzeí i galerií se dostaneme zdarma. Hrady a zámky budou bez vstupného 30. srpna a 27. září, a to na základní prohlídkové okruhy. Akce se týká objektů ve správě Národního památkového ústavu. Od 6. září pak stát každou první neděli v měsíci až do konce roku bezplatně otevře vybraná muzea a galerie. Na Jižní Moravě jde například o Moravskou galerii v Brně, Technické muzeum v Brně a skanzen ve Strážnici. Ve Zlínském kraji pak třeba muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Na Jižní Moravě má dnes večer zůstat zataženo a srážky se postupně rozšíří na většinu území. Zítra očekáváme oblačno a občasné přehánky, večer a v noci postupně až skoro jasno. K tomu teploty o maximálně 30 stupních Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
1: Sucho decimuje premiérovou sezónu prodlouženého Baťova kanálu u Hodonína. Hladina je v nejspodnější části trasy kriticky nízká a pod novou plavební komorou ztrácí zhruba 70 cm na garantovanou bezpečnostní úroveň. Plavba mezi Hodonínem a Rohatcem sice zůstává povolená, vodohospodáři ale nemohou zaručit bezpečnou hloubku a lodím hrozí poškození. Některé půjčovny proto své klienty do tohoto úseku nepouštějí, o víkendech odpadly také výletní plavby mezi Hodonínem a Petrovem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Na Jižní Moravě má dnes večer zůstat zataženo a srážky se postupně rozšíří na většinu území. Zítra očekáváme oblačno a občasné přehánky, večer a v noci postupně až skoro jasno. K tomu teploty o maximálně 30 stupních Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmiereně. Kde národ můj pradávny, no večně mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Vy jste poslední?
2: Co to?
1: Jestli jste poslední?
2: No jo, to máte jedno. Už bylo zapotřebí. Ono zase jít přestane.
1: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchýho.
2: Vždyť já to mám hulkovým písmem.
1: Vy mě neslyšíte?
2: Co říkáte?
1: Vy nerozumíte, vy máte mít přístroj.
2: Prosím vás, mluvte nahlas, snad vidíte, že špatně slyším, to je slušnost přidat nahlase.
1: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
2: Pochopte, že vás neslyším. Já nosím přístroj.
1: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj.
3: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka, ne?
1: A kdo je paní poslední?
3: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
2: Vždyť já to mám hulkovým písmem podat.
1: On neslyší, on má přístroj.
3: Ale je to fešák.
1: Baba nevidí. Pani, kam si mám stoupnout, kdo je poslední?
3: Vy jste poslední, vy! Vy jste poslední, tady se to dělí, tady jsou dvě okýnka, už to říkám naposled.
1: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
2: Tady nebudete předbíhat. Já jsem tady byl dřív, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
3: To je fešák a má přístroj.
4: A je to.
3: Co je? Co se stalo?
1: Stáhli okýnko. Asi přivezli balík.
2: Cože? Budou stahovat králíky? Kam se to soustřeďuje? Já mám doma dvě košky.
1: Králíky? Ne. Ne. Přivezli balíky.
2: Jo, balíky. Balíky jsou tady, tak to je pauza. To já si sednu, když je pauza.
1: Jak si můžete sednout, když je tady dáma?
2: To máte jedno, když jste říkal, že nevidí.
3: Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně, máte drobný, oni to chtějí přesně, aby vám nemuseli vracet.
2: Prosím, co se staráte? Já nejsem Rothschild, já mám jenom drobný, aluminiový.
3: Povídá!
4: Co je, baba, mě vyděsí?
3: Máte to přesně, aby jsme se tady nezdržovali.
1: Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60, 17, 13, skoro celý důchod, vím to přesně. Posílám to synovi.
3: A proč mu to posíláte?
1: Protože je na mě moc hodnej.
4: Ještě mě nezabil. No jo.
3: Ježiš, ten musí být hodnej. A pak, že jsou ty mladý dneska zlí. Slyšíte, ještě ho nezabil.
2: Třeba neměl příležitost, paní, víte. To... to. Teď mi nevydržel pytlik. A rozsypal jsem si celý zvýšený důchod.
3: Oni vám zvýšili důchod?
2: Oni ne, paní, já jsem si ho zvýšil sám.
3: Prosím vás, jak jste to dokázal?
2: Vzal jsem ho do výtahu a vjel jsem s ním do sedmého patra, paní.
3: Co máte?
2: mi sbírat.
3: Helejte se, to máte z toho, že to nosíte v egelitu. Máte to nosit v ponožce.
2: A já mám všechny ponožky děravé. Já mám dlouhej palec, já jsem dělal na dráze. Mě za ně jednou táhla drezína z Budějovic až do Písku. Pomozte mi sbírat, ale nekraďte.
5: No dovolte, my jsme tady slušní lidé.
2: Proto to říkám. Takzvaní slušní lidé dneska kradou nejvíc. Se do toho dali jak steklí.
1: Už jste někdy slyšel, že by se na poště kradlo?
2: Jsem nemohl slyšet, protože neslyším.
1: Tyhle ty nový mince, to je jenom pro zlost. Lepší byly ty starý papírově, potom jak to vypadá. Jděte si na poštu pro důchod, oni udělají tvak, tvak, tvak. A jste vyřízený.
3: Nahoru mě to vyhovuje. A navíc ta nová, ta kovová, 50 koruna má léčebný účinky. Onehdá mě spadla v kuchyni na palec a mě zmizelo kuří v oko.
2: Tak, to jsem si mohl myslet. Ta vaše pomoc rádoby humanitární mě stála korunu 60.
3: No to není možný, když já nic nevzala.
2: Tak to vzal on, ksich na to má kriminálník jeden.
3: To vzal on?
2: On to vzal.
3: No vy neotáčejte se, o vás se tady mluví. No jistě, to vzal on? To jsem měla vědět, tak jsem vzala taky.
5: No dovolte osoba. Já to nemám za potřeby, já mám hodného syna.
2: Hleďte, s vaším synem si můžu namazat prsa, tady chybí mince, volejte městskou policii, to se vyšetří.
5: Ale žádnou policii, prosím vás, nevolejte, nebo vás odtáhnou.
3: Jo, a na ten dlouhej palec vám nasaděj bodku.
2: Ne, bodku nechci, to by bolelo. Nikoho nevolejte, já si to najdu sám.
5: Ježíšmarja.
3: Co se děje?
1: 12 hodin. Já zase nevzal léky.
3: Proč jste to teda nevzal?
1: Protože na to paní nemám, proto jsem to nevzal.
3: Tak sbírejte byliny, vařte byliny čaje, to je zdarma.
1: Jak můžu sbírat byliny? Když mám housera, nevohnu se.
3: Tak trhej lípovej květ, dětku.
1: No víš, jo. Já se natáhnu a zůstanu štajf, ne?
2: Paní, prosím vás, už jsem zase jeden kláček našel. Ten dvacetník.
3: No musíte se podívat sám a pořádně zblízka.
2: Ani já už jsem to měl pod výčkem, prosím. Ten dvacetník.
3: Já tam nic nevidím.
2: Baba nevidí. No tady není nic napsáno.
3: No?
2: Tady to má jenom krovky.
3: No, otučte to na druhou stranu.
2: No?
3: No, helejte se, co tam je?
2: Z druhé strany to má nožičky, paní.
1: To je šváb.
2: Že by to byl šváb.
3: No, počkejte, a není to Rus?
1: No, není, paní, to je šváb.
2: Ani Rus to nemůže být, Rusové už otáhli. A potom to má krovky, no. Už jste viděl někdy Rusa ve fraku. Fuj, já to nechci, moc se to hýbe. Ale jinak tady mají poměrně čisto, co?
3: No, to tady je čisto, co pak o to?
2: Poměrně, no, poměrně.
3: Poměrně, no, tady se perou i špinavý peníze.
1: No. Ani vidím v okýnko nevytáhnou, tak já si skočím zatím naproti do fronty pro nucenej bůček.
2: Jdete na nucenej, to bych mohl jít s váma, abych si tam koupil maso pro psa.
3: Vy máte psa?
2: Ne, já nemám psa, paní, ale mám hlad jako vlčák, víte. Já mám kočku, kočku mám, paní, kočku, micinu.
3: No jo, kočky, to je nobl,
2: no,
3: kočky.
2: Nobl. Normálně.
3: Kočky ty by kupovali viskas.
2: To víte, že jo, prosím, ať si kočky polibějí prdel. Kočky budou žrát viskas a já budu lovit myši, ne? Ne, všechno obráceně dneska. To ta televize. Televize zblbla lidi a teď se pustila do zvířat. Lidi teda zblbla dokonale. Největší idiot je ten Richard, co si mé každou půlku hlavy jiným šampónem. Blbec.
4: To je zase, baba mě vždycky vyděsí.
3: Máte doma taky nějaký zvíře?
1: Mám syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí. Ten je na mě, paní, moc hodnej, ten mě bere do přírody na sluníčko. V loni mě vzal na Šumávu a tam mě přivázal za nohu ke stromu a vzal mě kompas, abych se nerozptiloval.
2: Prosím vás, jak jste se dostal ze Šumávy bez kompasu do Prahy?
1: Až na Vánoce se smrčkama.
2: No to máte štěstí, že vám nenamrzla ozdoba.
1: Nenamrzla.
3: To mě připomnělo. Já musím taky jet na Šumavu. Tak mě tam vrátili pilu.
2: Je, paní, na to velikej pozor. Nikam tam na tý píle nelezte, aby vás tam ještě nepřeřízli. Třeba na to baba čeká.
3: Prosím vás, kam bych lezla? Popadnu pílu a jdu po svejch, ne?
2: Jak popadnete pílu?
3: No za oblouk, když je to obloukovka.
5: Je, no to vám to, paní, vrátili, no. Oblouk.
3: Já měla nárok ještě na sekeru, to někdo ukrát.
2: No hlavně, že vám zůstal špalek, paní. No. Špalek je důležité, no, abyste měla jednou kam složit hlavu. Helejte, že jsem tak o té smělosti zvědavý, čím vy vlastně jdete k tomu okýnku obtěžovat.
3: Odhlásit inkaso.
2: To nemůžete, paní, to je vyloučeno. Inkaso je posvátná věc, to se musí platit pravidelně. To drží republiku.
3: No jo, ale já se stěhuju, víte.
2: Pochopte, že inkaso se stěhuje s váma, paní. To je takový vaše klíště. Jenže vy ho nevytočíte, víte. Naopak to vytočí vždycky vás nakonec. No.
3: Já se stěhuju do krabice.
2: Jo, no, no ta krabice je zatím bez inkasa. No. To máte dobrý, paní. Hele, už je mladá nahoře bez. Už vytáhla okýnko.
3: Zase stála,
1: no,
3: okno je dole.
1: No jo, tak to asi jenom větralo.
2: Luftovala, dělala luft.
3: Jo, to jo, já cítím koblížky.
2: Cože?
3: Cítím koblížky.
2: Paní, koblížky nemůžete cítit.
3: Cítím.
2: Ale prosím, to bude tady ten von. Koblížky nemůžete cítit, poštovní kobily zrušili už v 50. letech.
5: Ale ne koblížky.
3: Jo,
1: koblížky.
2: Co mutuješ, dětku? Teď říkám koblížky, koblížky.
1: Pani, ten už má po sezóně.
3: Jo, jo, jo.
5: To je konečná.
2: Obracíme vystupovat,
3: ten má vymalováno.
2: Já si dávám váleček, to jo, vydrží roky.
3: Jo, to si dávej. Ty služby v té demokracii, ty se teda moc nezlepšili, víte?
5: Je to, paní, povídejte.
2: Paní, protože administrativu nevyměnili. Tule jsem byl na obecní úřadě, kvůli vám obřízce. Pozdravím pěkně, čest práci. Ten jeden vylít a povídá, pane, je jiná doba. Zdravíme se, dobrý den, pozor na to. Já pám, doba je možná jiná, ale vy jste tady furt ty samý ksichty.
3: A co on? Uznal to?
2: No, uznal to, komundíra, no. Musím říct. Přitáhl si mě a povídá, dětku, už nám sem neles, nebo tě příště pohladím kladivem. Jo, paní, kdyby to vzal levice, to by byl šrumec. Ono stačí ke štěstí, že vládne pravice, víte. Hejte, kdyby něco se šustlo, vzala byste mě do krabice.
3: No, tak vy byste měl zájem.
2: No, kdyby se šustlo, víte.
3: No, to víte, já bych vás tam vzala ráda.
2: No, tak
3: co
2: děkuju.
3: Pak o to, ale vy byste se mi musel v krabici přezouvat.
2: Ani já jsem přezutej permanentně, ne? Já ten palec oblíknu akorát bačkoli a penál.
3: Jo, a taky byste na mě musel přepsat svoji kuponovou knížku. Ono co, kdyby se s ním něco stalo,
2: no,
3: že jo?
2: No není baba nějaká hamižná. Jediný akcie od státu a ona by mi to zabavila. Teda, paní, já vám něco řeknu, vám nedám nic. Toto radši svěřím tomu koženkovýmu Harvardovi, víte? Co si teď léčí v cizině tu chřipku Wallis. Vaší krabici já se vyhnu obloukem.
3: No, to se i klidně vyhněte. On vás tam taky nikdo nezval, víte? No. Vy jste se tam spal sám.
2: To je zajímavý, baba proradná.
3: No.
2: Kdo tady se mnou flitoval od začátku?
3: Prosím vás.
2: Kdo říkal, že mám přístroj?
3: Jo.
2: Hambářko ve vašem věku?
3: Ale nechte si to.
2: Půj tady byl bába.
3: Ale nechte si to, jo. A když si chcete namlouvat, tak aspoň máte vědět, jak se to říká. Neříká se fritoval, ale filtroval.
2: Hejte se, paní, já nemusím s nějakou bábou zahále v krabici.
3: No to ne.
2: Já můžu jít do lázní a válet se tam s dětkama v báně.
3: No.
4: Co? S dětkama v báně?
2: No jo, pozor na srdíčka, aby tě nekleplá, dětku. Ne s děvkama, já nejsem krampol. S dětkama v báně, já si tam ráchám pohybový ústroj, mě to dělá dobře na palec.
1: Pane, na to pozor, abyste jim tam neusnul.
2: Tak tam usnu a tam můžu i omdlit, to je moje to báno.
1: Jo, pane, usnete jim tam, stvrdnete a budou vás vysekávat jak trilobi tam.
2: No, se aspoň dostanu do muzea. A ty na mě, dětku, budeš platit vstupný.
1: Yeah.
3: Já nikam nejezdím, já si vlezu do krabice, zaklapnu víko a čtu si.
2: Baba to má vyřešit. Co to je, paní? Já jsem slyšel, že Evropa blbne, ale to už je fronta takhle blízko.
3: Ne, to tady ten chlap má záchvat.
2: Jo. Aha, děda Meles posledního, podívejte na něj, to bude asi změněna počasí, tam mě budou bolet zase kolena.
1: Nejlepší koleno je s křenem.
2: Ale ne vepřový koleno, dětku, moje koleno. Dědek sotva chodí, ale furt myslí na žrádlo. Češka mi blbne. Ta zna zažádá o slovenský občanství. Teda, paní, to přeháníte, ne? Já tady čichám ty vůně, ona to vystaví na stůl.
3: No.
2: Teda já tu, tuhle babu já nesnáším.
3: Ale to se
2: nechci
3: to, jo. Starejte se o sebe,
2: ale prosím,
3: je to...
2: Když už nakupujte v kontejner shopu, tak to nenoste na poštu.
3: Ale to se víte,
2: co? Domů, já jsem půl zítra. A mám stejně žízeň.
1: Žízeň?
2: No.
1: Pane, na to pozor, to by mohla být cukrovka.
2: Cože?
1: Cukrovka!
2: A dej nám pokoj, agitátore, na žádnou brigádu nejdu.
6: Tak to včíl vypadá, že jsem si z děvčat dělal jenom srandu, ale aj pěkně jsem o nich mluvil. Ale to se musíme v našem vyprávění posunout o 2 roky dopředu, když jsme se zase zešli. Kde? No přece ve sklepě u vínečka.
7: Co sa škárnívá, to sa rádomívá. Třeba já s mojou ženou, však znáte, šikovná, no, my sa poslední dobu máme rádi, tak sa aj dobře doplňáme. No tak například, no, moja navaří, já zím, no. Moja nadává, já čučím. Já vydělám peníze, ona jich utratí. No. Ale máme aj společné zájmy, fakticky. Poslední dobu je u nás velice v baráku populární, pěstujeme ten aerobik. No, ano, fakt, moja létá po obyváku jak aero, já ležím na gauči jak bík, no. Je to vyskúšajte, vynikající to funguje. Počkaj, to se mi je u takej kansi. Na autobuse v zastávce se jen čekal a v té první řadě také se tak motal strýček, načá paní byl, okolo něho také pobíhala ta jeho taká symetrika a pořád do něho hučava, ty ožravo, že to znáte, chlapi. Dojel autobus a strýček hned se teda valil k tému šoférovi po těch schodkách, stará ho ze zadu tak podpírava. Kamži ten šofér se na to strýca podívá, říká, no strýcu, z tu vašu opicu to mi sem ani nelezte. On se podívá na svou starou, říká, vidíš to stará, budeš muset dostat venku. Ten starý furek, ten načápaný chlap spadl na tu babu v té tramvaji, ona říká, no strýcu, vy teda vypadáte. On říká, já vypadám hrozně, já to vím, ale já se z toho vyspím, ale ty jsi škaredá jako pizza, ty se z toho v životě nevyspím. Ale tak, to by bylo víte. Já jsem o tém aj tak špekuloval už, proč my chlapí chodíme do té hospody. Tak je to takový náš aj slovácký parlament, musíme tam, vždycky tam se poscházáme, co je nového, starého, toto. A taky na druhé straně já se třeba těším dom, protože já jsem říkal, mám 5 mužů a když o seba ta děvčica je pěkně dbá, není to špatná věc, jak třeba suseda, ta už nevěděla, jak má toho svojeho chlapa zaujmout, tak si vám koupila plynovou masku. Jura takto. Také došel dom z noční, teda no, z hospody. Ona k němu vyletí té plynové masce, říká, Juro, jestli uhodneš, co je na mě nového. Ona tak chvilku prohlédá a za chvilku řekne, že herna, jestli máš tuším vyškubané obočí, nebo co? Tak no, ale Tereza to hned Jurovi oplatila. Tak je Jura jednou tak osprochovaný, tak sa prohlédá v zrcadle a tak filozoficky praví, že panenko Maria, vy bys tak byl o 2 cm větší, že to bych byl úplný král. A jeho za k němu tak přitočila říká, a kdybys ho měl o 2 cm menšího, tak budeš královna. No. Je teda fakt, že lidé jsou ze sebou nespokojení, že včilkají, co je těch přípravků, všelijakých těch tabletek.
8: Teďka taky v lanžitě před obchodňákem takové 2 tetky se vyprávěly, že
9: Rozi, že já jsem tě mojemu chlapovi koupila takové tabletky, pilulky takové a ty jsou vyrobené z opičí žláz, to je na zvýšení té mužnosti, víš?
8: A ta druhá říká, poslouchaj, Terinku, a pomohu, protože
9: já nevím, ale že zatím neslézl ze stroma, no.
8: Vím, je to včilkaj aj moderní, je včilkaj nosí ty igelitové trenky. Chlapi, to jste ještě neskúšali? Ne? To radí v receptáři. Přemek podlaha igelitové trenky, to je módní, protože prý pod igelitem všecko 2x rychlejší roste. No. A tak, víte, já mám třeba aj ty babi, co dneska je vrazá do tých doktorů, ty plastičtí chirurgové, to jsou najbohatší lidé na světě. Jedna to má rovné, druhá křivé, třetí to má veliké, čtvrtá malé. Já mám třeba kamaráda a ta jeho baba si nechává ty svoje vnady tak zvětšit, že včelka, když vyleze ze sprchy, tak má suché nohy.

Strý Žufan byli s odpuštěním vdovec podle svojeho uznání zachovali šumnej letory plný peněz a ještě schopný sem tam nějaké ty ledačiny. Grunt měli jak hrad, pola, koně a i vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtisko, fůzíska neholené, furt naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, když se ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a idě kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela žena, usu vdovec, dal jsem ju pochovat, dal jsem ju pochovat pod jalovec. Kača Prudková byla robka trochu obstarší. Řezali se jí po třetí zuby, ale jiná šumná, čiperná jak jíšerka. Nohy jak maslenky a pozadí jak za 300 rýnských verk, no samá chuť. Líca kréva mléko, očiska černé jak fakír, však když se na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali strýc přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který se tak honem neuvidí. Nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dali ani obestat. Žufan se tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. Nebylo se ani čemu divit, když jste ji zahořeli jak petrolínka a poskočili jak hříbě, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fůzách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Na to, že pomož pámu, kačenko, maluješ. Daj to pámbu, však poté pomoc strýčku. Hleda, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla Kača řeč trochu jinde a tak sladko se uštůřila, že strýč nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim bůchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Ale dondu, kačenko, pravda, že dondu, jenom co se netrefí chvíla. A od té doby se Žufan změnili k nepoznání. A změnili aj pěsničku a povrůkávali si. Ej, vrca dívča, vrca, já se budu dívat. Ej, jak se nezalubíš, budu k vám chodívat. A začali. Od té chvíle chodili nafintěný jak ženich. Hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modrůčku a holenky jak špígl. A zhlédnou se v nich mohli. Zkrátka čokali jak tetřev a byli v tém až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku, jak levanec na pánvě, alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili se kolem kačenky a kohout, a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky.

dlouho a po dědině se začali trůsit řeči. Kača Žufanová chodí s Janem Cezanovým. Však se to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Rudé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku Žufanovu. A starý Žufan tejto lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu sakramensky Žufanem zavrtělo. Když sa jednou strý sprašili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastír statar hodili do plecu. Počúvaj, Juro, zlé je, už ti začínají půjčat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednou donďa v noci dom čuli jakýsi dupot a přesplo, co si héplo jak jeleň, to že by přece jenom ty paroj. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, ba že je veselější, jak bývala. A co jich najvěžralo, byla čím dál pěknější. A včirkaj místo novomanželského ráju nastalo u Žufanů hotové peklo. Starý otlukali kaču jak píšťalku a byli sa vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali Žufan grófa a včirkají odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyžváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň sa ne, bieňa furt pro našu lásku. A Janíček sa zastal. Ešte tej samej noci si počkal na Žufana a pohladili hlušňu po chrbte, že orali nosem přes celú mlatevňu. Strýzale poznali Janíčka a súse skokaným to dosvědčili. Pán súci hodnú chvíľu přecházali očima z Janka na Žufana a z obúh na kaču. Pokivovali hlavu, škrábali sa ve fúsách, ale rozhodnúť museli. Janeček dostal týdeň nepodmínečne. Strýz měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně aj peníze. Ale co měl Janeček, to už neměli. Kačenka Žufanovi odešla, lebo v Šílie zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

0: srdečně pozdravím, pane Junda. Co tady děláte?
1: Je, dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem ubíhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
1: No jo, já vám taky necejtím nohy.
0: Jo, co říkáte?
1: Ale říkám, že necejtím nohy, víte?
0: A máte nějakou rýmu, nebo co?
1: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
0: To je jako, že bolej, aha, tak jo, ne, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
1: v poradní kance.
0: Poradní kance, i na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
1: Vy jste v rozvodu?
0: V rozvodovodovým,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
0: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně vinný je ten rozvod?
0: No s manželčiny, to víte, z mí ne.
1: A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
1: no jo.
0: Ale to už se nedalo vydržet,
1: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává alevina vám, pane

0: Sarbo?
1: Mně, jo.
0: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi našmanějí, no, taky. Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
0: No, já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. Teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
0: Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
2: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
0: Vaše manželka žádlí?
2: Žádlí, no představte si, žádlí.
0: Děte,
2: no.
0: A to žádlí jako bezdůvodně.
2: Co?
0: Jestli žádlí bezdůvodně.
2: Bezdůvodně?
0: Jo.
2: No prosím vás, bezdůvodně, to by tak ještě scházelo.
0: Tak kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
0: Jo.
1: Vášnivě jsem políbil.
2: No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
0: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
2: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
0: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
2: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
0: A na co si stěžuje? Než...
2: Furt si na něco stěžuje.
0: Děte.
2: Pořád, no.
0: Pořád. A na co například?
2: No co já vím, že nemá co na sebe a samý takovýhle.
0: Děte.
2: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
1: Tak vy není všechno, jít vám říkám, nebo... Chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
0: Vaše paní, po hospodách?
2: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
0: Děte.
2: No jo.
0: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
2: Ale ne, ona mě hledá.
0: Víte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
2: U mě, jo.
0: Já?
2: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
0: Ale no tak,
2: já vám to
0: pane
2: vůbec
0: Carbo,
2: vyprávím.
0: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
2: No, tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
0: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
2: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
0: No.
2: Já za to nechci vůbec nic.
3: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
4: Dvojí vidění. Chalupu mám na jižní stráně. Kdyby to nebylo v Krkonoších, řekl bych, že by se tam dalo pěstovat víno. Takovej tam bývá hic, když se do toho slunce opře. Na jaře u nás tím pádem sníh brzo sleze a já vyvezu z kůlny historický trakař, na kterým mám nastálo přivázanou starou matraci. Chvíli ji nechám slunit, aby se z ní vypařila vlhkost a pak se do toho pojízdního lehátka s opěralem do oblouku, který mi rovná páteř, natáhnu a nechávám si prohřát kosti. To si pak pouštím do mozku jen ty příjemné vzpomínky, jaký to bylo, když kolem řádili děti a žena volala z okna: musíte tak řvát, když se táta potřebuje vyspat. Teď už žena dlouho není, a děti se dávno rozprchly a já usínám jako špalek, až mi kolikrát slunce spálí čelo na loupačku. Předloni v červnu po dlouhý šňůře, kdy jsme s kapelou měli 3 kšefty na Slovensku a 2 v Polsku, všechny samozřejmě spojený s alkoholem, jsem na chalupu dojel polomrtvej, oči vykoukaný do ruda a víčka těžký jako padací mosty. Sotva jsem zaparkoval rozpálený auto ve stínu a zotvíral okna, aby polední slunce mohlo do domu. Praštil jsem sebou na ten svůj trakař. Asi ve 4 odpoledne otevřu oči a vidím zvláštní věc. Po cestě na protější stráně jde ženská v šátku a v každý ruce nese tašku. Za ní jde jiná ženská v šátku, taky s taškama. To by nebylo nic divného. Divný bylo, že ta první se zastavila, položila tašky na zem a sundala si šátek a ta druhá to udělala taky. Ve stejné chvíli. Jak jsou baby sehraný, řekl jsem si. A oči jsem zase zavřel, jenomže pak zaslechnu traktor. Kouknu a vidím, že táhne valník s fůrou sena. A za ním úplně stejný traktor, a oba traktoristi mají na hlavě slamák a teď ho jako na povel zvedli a těma slaměnýma kloboukama mi zamávali. Ergo, co to je za divadlo, říkám si a vstávám, abych si zašel do chalupy pro dalekohled, protože tohle nebylo normální. Ale jak do chalupy, zjišťuju, že mám dvě. Jednu vlevo, druhou vpravo. Zatočila se mi z toho hlava. Když jsem se dopotácel k autu a viděl, že tam parkujou dvě, šel jsem ke studánce a z jedný z nich jsem si nachrstal na obličeje ledovou vodu. Než jsem otevřel oči, modlil jsem se, aby to ta voda srovnala a všechno bylo zase jenom jednou, ale nebylo. Vidím, jak se na mě přes plot šklebí dva úplně stejný sousedi kalivodové, oblečený jako jednovéční dvojčata a jednohlasně se ptají, tak jak jde život, Pepo? Blbě, povídám, potřebuju do nemocnice, poněvadž tam sám nedojedu. Máte čárové vidění, pane Šajba, řekla oční doktorka Krauzová, když mě vyšetřila. A co to jako znamená, ptám se. Každé oko vám pracuje solo, obraz se nám nespojuje. Chtěl bych, aby se nám zase spojoval, povídám. To věřím, shodly se obě doktorky Krauzové, ale moc naděje v tom nebylo. Dva dny na to jsem musel sednout na autobus a jet do Prahy. Ve sportovní hale vystupovala americká lední reví. To byl takovej monster podnik, že ho doprovázely tři kapely, v mém případě šest kapel. Já hrál baskytaru u Ládi bez hubky. Na zkoušku přišel chlap, otevřel kufr a z něj mi postupně dával na pultík různý noty. Myslel jsem, že mi to půjčí domů, abych se to do večera naučil, ale on řekl, že to po zkoušce sebere a večer zase rozdá, protože jinak by v tom byl bordel. Dirigent v tom cirkuse byl Maďar a nebyl se mnou spokojený. Když jsem zahrál špatně, něco na mě maďarskou angličtinou křičel. Než mi to tlumočnice přeložila, tak já se tu pasáž s jedním okem zavřeným naučil. To bylo jediné řešení. Pan dirigent říká, hlásila tlumočnice, že každý muzikant musí mít dvě oči, jedno pro noty a druhé pro dirigenta. To jsem mýval, debile, říkám si, jenže teď mám v každém dva nasraný dirigenty a dvakrát tolik not, než potřebuju. Když jsem se zasek na dalším místě, dva Maďaři s taktovkama běsnili tak, že tlumočnice řekla, to vám ani nebudu překládat. Některá ta jeho slova v češtině ani nejsou. Ale na závěr pan dirigent řekl, že se obává večerního představení s Krasobruslaři, protože tam musí mít každý hudebník tři oči. Tři, vyděsil jsem se. Ano, jedno pro noty, druhé pro dirigenta a třetí pro ledovou plochu. Já jsem si během toho nadávání a překládání ty kritické místa vtisk do paměti, takže když mi sebrali noty, byl jsem si skoro jistý, že to večer zvládnu. Po zkoušce si dva Maďaři něco vážně šuškali s Láďama bez hubkama a Láďové se mě pak všetně ptali, jestli nejsem nějak rozhášenej. Večer to bude dobrý, řekl jsem. A bylo. Veškerý svoje vyhrávky jsem zvládal, až jsem se sám divil. A když byl čas, koukal jsem i na led a zjišťoval, že když si holka nasadí brusle, má automaticky delší nohy, což jim všem velice prospívá. A viděl jsem v té obrovské hale tolik dlouhonohých krasobruslařek, jako nikdo jiný. A připadalo mi taky, že se na mě ty krásný mezinárodní holky šťastně zuběj, jako by to ani nebyla ta jejich naučená profesionální křeč. Ukázalo se ale, že jsem se uklidnil až moc a pánbíček se rozhodl, že tu mou pejchu strestá. Byla to moje baskytara, která měla před závěrečnou scénou sama zahrát zpomalený zdvih GFD. A na tohle moje pam, pam, pam se měli všichni krasobruslaři, co v tom účinkovali, vyhrnout na ledovou plochu a vytvořit finální rej. To byl rej. Jelikož jsem pam, pam, pam nezahrál, ty ducha přítomnější muzikanti se rozhodli, že je třeba pokračovat a pokračovali. Ale jiní tupě vyčkávali, až to zahraju, takže pár zmatených účinkujících na ledovou plochu vyrazilo, ale jiní čekali na moje pam, pam, pam a ostatní se na ně zezadu tlačili, některý upadli a druhá vlna se skácela přes tu první. Prostě ta americká lední reví skončila naprostým chaosem. Dva Maďaři se snažili rukama skrotit těch 6 rozlezlých kapel a asi na mě volali slova, které v češtině neexistují, a já na nic nečekal, odpojil jsem kytaru z elektriky a prodíral jsem se k záchodům. Tam jsem se zbaběle zamk. Když jsem v kabině vyslech všechno, co si o mě hráči při ulevování řekli, a pánský záchod utich, do toho ticha se ozvaly pomalý kroky jednoho člověka. Věděl jsem, kdo to je. Když se zastavili, kapelník bez hubka řekl: Pepíku, zítra už nechoď. Po tomhle výbuchu jsem byl nějaký čas ve vzduchu, až jsem přistál tady ve Slávii a stal se ze mě kabárenský klavírista. Dá se říct, že mi to moje rozdvojené vidění nevadí. A tak už vás nebudu otravovat tím, že vidím víc věcí, než je normální, a že se pohybuju ve větší společnosti než dřív. Noty tady nepotřebuju, hraju z paměti a většinou se zavřenýma očima. Pro tohle povolání stačí mít v hlavě 40-50 kousků, který jedním hostům nevadí a druhým se líbí. Když se najde cizinec, kterýho alkohol ve spojení s hudbou rozloží natolik, že vstane, aby mi dal na piano bankovku v hodnotě svého momentálního sentimentálního štěstí, je to svátek. Jinak se musím spokojit s výdělkem úměrným mýmu výkonu. Ale přesto jsem rád, že můžu hrát zrovna tady. Ta kavárna je, jak známo, rohová a ten roh trčí nad řekou jako lodní příď a svítí oknama do noci a vy se z té lodi můžete koukat buď na Národní divadlo nebo na Hradčany a ty řeči, co v ní kdysi vedli básníci, když se ještě scházeli, ty jako by se tam někde u stropu pořád drželi a nejdou vyvětrat. A taky ten zelený obraz piják absintu mě pořád bere. Vrchní Štěpánek říkal, že je to jenom kopie a že ten původní obraz Viktora Olivy, na který se dívali opilí básníci Nezval a Seifert a jiný kumpáni, má prej ve svý sbírce Vladimír Železný, ale to mi nevadí. Ta zelená nahá holka, která se posadila pijákovi na stůl a kterou vidí jenom on, u mě taky se dávala, takže ji znám. Na rozdíl od starého do jiného pingla s plochýma nohama, co tam v druhém plánu v obrazu čeká, kdy už se host uráčí zaplatit, aby mohl jít domů a namazat si nohy francouzkou. Stalo se, že napříč lodi Slávie do sektoru, kterýmu personál říká kolečko, vešla stará bělovlasá dáma se svou mladší společnicí a usedli ke stolu 133. Pojedli nějakou drahou flambovanou věc a pak si poručili francouzský šampus a poslouchali, co hraju. To člověk pozná, který stůl ho poslouchá a který ho bere jenom jako zvukovou kulisu. A když jsem začal hrát Maurice Jarrého, ten slavný cajdák z filmu Doktor Živágo, poznal jsem, že jsem těl do živýho. Dámy si vyměnili pohledy a od té chvíle jsem byl jejich. Zadoufal jsem samo sebou, že by z toho mohla kápnout i jiná odměna než vlahý oči, který má mě sledovali, a tak jsem si dával záležet, aby měl Živágo patřičnou dynamiku a citový podloží. Dámy zatleskali a probudili k potlesku i jiný hosty kolem sebe. Rozhodl jsem se pro melodii z francouzského filmu Muž a žena, který by mohla starší dáma pamatovat. Hudba je to spolehlivá, protože ten chlapík, ten Francis Le, tam namíchal mírně jedovatý akordy podivného smutku. A začal si mi sázet pomalu, aby měli čas se rozpustit. Byla to správná volba. Bělovlasá dáma zavrtěla úžasle hlavou, Jak jsem pro Boha mohl vědět, že právě tuhle melodii potřebuje? Obě ženy se dojatě jedna druhý dotkli šampuskama a i když se mohli dívat na rozsvícený Hradčany, dívali se celou dobu na mě, jako by nebyli v kavárně, ale na koncertě v Rudolfínu. Dámy znovu způsobili potlesk a pak se o něčem radili. Udělal jsem si přestávku a šel se k baru zakouřit. A v tom vidím, že mladší žena vstává a jde ke mně. Z dálky vypadala na 35, ale cestou ke mně zestárla o 10 let. Ale i tak měla něco do sebe. V ruce nesla bílou vizitku a chtěla vědět, jestli mluvím anglicky nebo německy. Řekl jsem, že anglicky mluvím a little bit a německy ein bisschen. To jí mírně pobavilo. Tady musím upozornit, že od teďka budou všechny jména nepraví. Místní názvy si většinou vymýšlím, abyste je na žádný mapě nenašli a u osob používám jména hokejistů švédského národního mužstva Tre Kronor, protože nemám zájem nikoho poškodit. Na vizitce stálo ve zlatým rámečku Gräfin Raisa Stolz Lindström. A pochopitelně adresa a telefonní čísla. Vy jste hraběnka? Zeptal jsem se německy. Odpověděla, že hraběnka Stolz Lindström je ta starší dáma u okna a že mi chce nabídnout práci ve Švédsku. A zatímco mi říkala podrobnosti té nabídky, dáma se na mě od stolku usmívala. A protože to, co její společnice říkala, znělo neuvěřitelně, povídám, počkejte moment. A přivolal jsem k tomu vrchního Štěpánka, protože dělal léta v Hamburku a mluví německy i anglicky úplně plynule. Štěpánek to vyslech a zeptal se, jestli mi na to dají písemnou smlouvu. Selbstverständlich, přikývla hraběnčina přítelkyně. A Štěpánek mě plácnul rukou mezi lopatky a řekl, Pepiku, taková šance se vyskytuje jednou za život. Ber to. Zámek Ekström se vypíná nad vesnicí Andenfröken v severním Švédsku. Když mě tam hraběnčin řidič Gustafsson vysadil a postavil do sněhu moje dva kufry, bylo tam 30 pod nulou. Proti teploučku, který bylo v černém sábu, to byla taková kosa, že se mi slepily nosní dírky. Sven, poslal řidič oblak páry směrem k hospodářské budově, kde člověk ve vatovaném kabátě štípal dřevo na dlouhý třísky. Sven přerušil práci a chtěl zaseknout sekeru do špalku, ale ta sekera ze švédský oceli odskočila a ani na druhý pokus se nezasekla a taky musel jen na plocho odložit. Takovej byl mráz. Sven mi podal ruku, řekl, že se jmenuje Sven, popat moje kufry a vedl mě do zámku. Zvenčí mělo hraběnčino sídlo okrovou omítku, ale interiér byl samý dřevo. Podlahy, schody, ostění, stropy, všechno. To dělalo na člověka přišlýho z mrazu teplej dojem. Ale celý zámek tím pádem vrzal. Sven šel a parkety pod jeho botama kvílely a moje kroky ten dřevěný nářek zopakovaly a neslo se to celou chodbou. Dřevo nepřestalo ani v pokoji, do kterého mě Sven zavedl. Jen postel byla železná, což bylo dobře, protože nevrzala. Byl to skromný pokojík pro služebnictvo, jedna židle, stolek, skříň. Ovšem zásluhou té svý oční vady jsem měl to ubytování dvoupokojový. Sven mi ukázal přístěnek s umývadlem, sprchovým koutem a záchodem. Kdybych něco potřeboval, mám zabouchat na vedlejší pokoj, kde bydlí Olof, který se o mě postará. Když odešel a nářek jeho kroků utich, zjistil jsem, že mám z okna pěkný výhled na vesnici, zasněžený domky v barvě volský krve a v dálce hory, za kterýma už je Norsko. V pokoji nebyla zima, ale teplo taky ne. Na to jsem si časem zvyk, že Švédi nemají nikde přetopíno a musíte nosit doma svetr nebo nějakou teplou mikinu. Ale zase se v tom chladu dobře spí. Když jsem si věšel kabát do skříně, zavrzali na chodbě kroky a přišel se mi představit Olof. Byl oblečený jako komorníci ve filmech. Zadek mu těsně obepínaly černý kalhoty a prsa bílá vestička s černýma proužkama. Vlasy měl vepředu prořídlý, ale vzadu hustý a spletený do copánku. Ještě než promluvil, věděl jsem, že je teplej. V těch mrazech to vypadá jako dobrá zpráva, ale mě to dvakrát nepotěšilo, protože se homosexuálům i ve svém věku většinou líbím. Říkám si, jestli to nebude tím, že jsem v mládí celkem úspěšně závodil jako chodec. Když mě moje budoucí žena viděla na stadionu Evžena Rošického, jak se staženýma půlkama a vypíčeným hrudníkem uháním po dráze, řekla, heleď, buď toho okamžitě necháš, nebo se rozejdeme. Olof mi anglicky popřál příjemný pobyt a oznámil, kdy se na zámku podává snídaně, oběd a večeře. Pak se nabídl, že mi pomůže s vybalením kufrů a uložením prádla. To jsem odmít, představa, že bude protřepávat moje trenýrky a v policích je dlaněma uhlazovat, mě nelákala. Zeptal jsem se, jak ho mám oslovovat, protože mi neprozradil svoje příjmení. Usmál se a vysvětlil mi, že si budeme říkat křestními jmény, jak je ve Švédsku zvykem. A pochlubil se, že jednou letěl do Frankfurtu s bývalým předsedou vlády Olofem Palme, ještě než byl zastřelený. A cestou si oba tykali a říkali si Olofe. Jak dlouho se zdržíš, Josefe? Zeptal se. Smlouva je na 3 měsíce, odpověděl jsem. To je krásné, usmál se a pěkným chodeckým krokem odešel. Ta moje smlouva byla neuvěřitelná. Stálo tam, že jako najatý hudebník budu hraběnce Stolz Lindström k dispozici, kdykoliv mě požádá o klavírní produkci, jejíž trvání nebude delší než 60 minut. Za to mi bude poskytnuto ubytování, strava a honorář. Vysloveně tam bylo napsáno, že ten měsíční honorář nesmím prozradit třetí osobě, takže ho neuvedu. Stačí, když vám řeknu, že denně to dělalo 10x víc, než jsem si nosil domů z kavárny Slávě. Když jsem vzal v úvahu, že tady prakticky nic neutratím, vyšlo mi, že bych se měl vrátit domů v balíku. Při večeři v jídelně, kde z dřevěného ostění zvědavě vystrkovaly hlavy medvědi, lišky a soby, jsem zjistil spoustu věcí. Společnice paní hraběnky se jmenuje Ingrid a není to sekretářka, ale ošetřovatelka. Sekretář je pan Holmquist, prošedivělej čahoun s neuvěřitelně dlouhejma prstama, který kdyby uměl na piano, tak bych měl po žížalkách. Jeho manželka, jak jsem pochopil, měla na starosti personál. S nima jsem seděl u hlavního stolu. U vedlejšího byl údržbář Sven Johansson, ten, co štípal dříví, jeho žena a 2 děti, šofér Gustafsson a účetní Nilsson. Když roznes jídla, přisedl si k ním i Olof. V kuchyni, jak jsem zahlíd, byly 3 ženský. Když se sklidilo nádobí a Olof podal kávu, Ingrid vstala a švédsky mě představila. Z jejich řeči jsem pochopil, že mluví o Praze, kde mě paní hraběnka poznala a usoudila, že umělec z města Smetany a Dvořáka by neměl na zámku Ekström chybět. Čekal jsem, že mě potom úvodu požádá, abych něco zahrál a pod stolem jsem si masíroval klouby na pravý ruce, kde se mi hlásí artróza, ale Ingrid popřála osazenstvu dobrou noc, všichni vstali a jak se rozcházeli, podlahy zámku zahrály svůj dřevěný koncert jako 30 rozladěných houslí. Ingrid mě uchopila za loket a němčinou, která v jejím podání vypadala jako docela příjemný jazyk, řekla, že mi ukáže klavír. Otevřela dveře velký knihovny a rozsvítila. Pod lustrem se lesklo krásný černý křídlo, který vyrobil Stanway se svýma synama. To mě zahřálo u srdce, protože tahle rodina z Manhattanu byla spolehlivá. Odkoupil jsem víko, podal Ingrid tmavozelenou látku položenou na klávesách a seznámil jsem se s nástrojem od spodních tónů k horním. Dole duněl jako chrámový zvony a nahoře bylo křišťálový sklo. Stimmt, pochválil jsem ho. Gestern war hier ein Stimme, vysvětlila mi. Good family, Přešel jsem do angličtiny, kde mi bylo líp. Family? Rozuměla mi. Poklepal jsem na nápis Stanway and Sons. Yes, zasmála se a lehce mi přitom stiskla rameno. You are witty, jakože jsem vtipnej. Pomyslel jsem si, holka, to je taky jediný, čím tě můžu zaujmout. Ve svém věku spleší na temeně jako lívanec a s pytlikama pod očima mi na vás zbyly jen dvě věci, piano a legrace. A abych použil v obě, zahrál jsem kousek humoresky. Dvoržák, zajásela, sešin. Když zasla a rozloučili jsme se, došel jsem ke dveřím svýho pokojíku pro služebnictvo a poslouchal nářek jejich kroků, dokud nevystoupali do patra a nestichli. Jak se dalo ve Švédsku čekat, snídani měli jako švédský stůl, teda bez obsluhy. Přišel jsem na poslední chvíli, protože vstávat, když je venku tma, považuji za zvrácený. Seděla tu jen paní Holmquistová a před sebou měla krabici a obálku. Zeptala se, jak se mi spalo a předala mi obálku s bankovkama jako zálohu a pak tu krabici. Byl v ní novej mobil Sony Ericsson se vším příslušenstvím. Řekla, že to je služební, plně hrazený mobil, z kterého můžu volat kam chci a že ho mám mít pořád u sebe, abych byl dosažitelný. Napadlo mě hned, že zavolám synovi do Kanady, když je to hrazený, a měl jsem z toho radost. Tu mi zkazil olov, když jsem po snídani zjistil, že mi ustlal postel. Plánoval jsem si, že do ní ještě zalezu. Na posteli byl uhlazený přehoz a na polštáři nugátovej bonbon ve zlatým obalu. Sněd jsem ho a zaklepal na dveře sousedního pokoje. Olofe, povídám, po snídani mi neustýlej. Josefe, odpověděl, po snídani musím. Chci si ještě lehnout, povídám. Jsi nemocný, Josefe, zeptal se. Nejsem. V tom případě musím ustlat, usmál se. Pak si pročechral čerstvě napomádovanou řidinu nad čelem a řekl, koupil jsem nové CDčko, Carreras, Domingo, Pavarotti, máš je rád? Večer bychom si je mohli poslechnout. Díky, Olofe, uvidíme, řekl jsem a vycouval do svého pokoje. Při sestavování nového mobilu jsem o tom pozvání přemýšlel a musel jsem uznat, že to mají homosexuálové těžký. Co mají dělat, když si nejsou jistý, jestli nepatřím do bratrstva? Musí to prozkoumat. Jako my heteráci zkoušíme, jestli máme uholek naději. Jenže ta pravděpodobnost úspěchu je u nich mnohem menší, když u 96 osob ze 100 nemají šanci. Takže by jim to člověk neměl mít za zlý a měl by k ním být šetrný. A nedivit se, že zajímají šedesátníci, jako jsem já. Zavolal jsem do Prahy vrchnímu Štěpánkovi. Byl v tramvaji a já slyšel tramvajovej zvonec, jak vztekle drnčí na nějaký auto, co překáží na kolejích, a byl jsem z toho mírně dojatej. Tak jsem v tom Švédsku, Viktore, povídám. No a jak? No zatím dobrý, kdo za mě hraje? Nějaký Kavánek, povídá Viktor. Je dobrý, ptám se. No to víš, ty to nejsi, chybí tomu šmrnc. Má to na měsíc, pak se uvidí. Že všechny ve Slávii pozdravuju, volám a slyším, jak se tramvají nese. Národní divadlo, příští zastávka Újezd. A do toho řekl Štěpánek. Vyřídím, Pepo, tak se drž, já vystupuju, ahoj. Stisknul jsem na mobilu knoflík s červeným sluchátkem a byl jsem zase ve Švédsku. Oblík jsem si kabát, nasadil kulicha a vyšel jsem do mrazu. Na zámecký bráně, kterou se sem vjíždí, jsem objevil nápis v několika jazycích, že přímo tou bránou probíhá 66. rovnoběžka, vyznačená v dlažbě kovovou lištou. Botou jsem odhrnul sníh a tu lesklou, zmrzlou rovnoběžku jsem našel a sklouznul jsem se po ní. Taky jsem zjistil, že tu mají stáj a v ní dva koně. Sven jim hodil do žebřin seno a koně si ho piskama vyškubávali a pak ho v klidu chroustali. Sven měřil trámek nad dveřma, že ho vymění. Pak vzal pilu huskvarna, aby uříz náhradní. Přidržel jsem ho. Z auta to viděla paní Holmquistová. Zastavila, hlubokým sněhem šlapala k nám a přitom dělala ukazovákem ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pak řekla Svenovi něco velmi přísně švédsky a já z jejího gestikulování pochopil, že klavírista nesmí takové práce dělat, protože by mohl přijít o prsty. Tak jsem řekl Svenovi sorry a vydal se ke vsi. Když jsem si vykračoval po cestě, kterou Sven ráno protáhl sněhovou frézou, najednou ve mně hrklo. Došlo mi, že vesnice Andenfröken byla pro mě daleko. Problém byl v tom, jak mi zdůrazňovala paní Holmquistová, když mi předávala mobil, že musím být dosažitelný. Jestliže paní hraběnka projeví přání, je nutný, abych do 15 minut po výzvě seděl u piana. Tak jsem se vrátil a do oběda jsem zámek Extrém třikrát rychle obešel, abych se zahřál, ale ne chodeckým závodním krokem, na to jsem si dával pozor, protože kdyby mě viděl Olof, mohlo by ho to vzrušit a kdyby mě zahlídla Ingrid, mohlo by mi to uškodit. Potom jsem bloumal po zámku a prohlížel si obrazy. V knihovně visel hrabě Lindström v oleji a vedle něj Rajza. Až jsem se lek, jak byla na tom starém obrazu živá. Měla mladý, plný rty a na nich neopatrný úsměv. Chci tím říct, že prozrazoval i to, co nechtěla. Že o svý kráse ví a že vyžaduje lásku a obdiv. A v pravém koutku těch úst zaznamenal malíř špetku nestoudnosti a panovačnosti, což se trochu tlouklo s vysloveně něžnýma očima. Objevil jsem taky pěkně starou nástěnou mapu světa. Na ní jsem zjistil, představte si tu náhodu, že Tomáš, můj syn, žije v Kanadě taky na 66. rovnoběžce. Má obchod s rybářskýma potřebama a sportovním oblečením na jižním břehu Velkého medvědího jezera. Tak jsem mu zatelefonoval. Co se děje? Vyděsil se, protože si voláme jenom na nový rok. A když máme narozeniny, jelikož se narodil ve stejný den jako já, tak jsem mu vylíčil, že se nacházíme oba na jedné rovnoběžce a že jsem si na ní dneska stoup a kdybych se odrazil, doklouzal bych po ní až k němu a koupil u něj nějaký ten pruc navijákem. Syn se ptal, odkud volám a já, že ze zámku Extrém a že se tady válím a beru za to nekřesťanský peníze. Tomáš řekl, že tam má zákazníka a ať mu zavolám, až budu střízlivej. Asi ho zmátlo, že jak na nový rok, tak o narozeninách bývám v náladě. Po večeři Olof zopakoval svou nabídku společného poslechu těch tří slavných tenorů. Tak se mu řekl, že přijdu. V jeho pokoji to vonělo svařeným vínem. Když jsme se napili a svařák se mi příjemně rozhostil v útrobách, uvědomil jsem si, že jsem vlastně několik dní nepil a že budu muset svý přátelství s alkoholem obnovit. To CDčko bylo vánoční a chlapi zpívali svátečně. Při čtvrtý skladbě, když do toho Placido Domingo dal celý srdce, položil mi Olof ruku na koleno a řekl, líbí se ti? Řekl jsem, líbí, a ruku se mu vrátil na jeho koleno. Druhý pokus udělal při Pavarotim. Podíval se na mě s vlhlýma očima a jak mi pokládal dlaň na stehno, povídá, není nám dobře? Tak se mu ji zase vrátil a řekl jsem, je nám dobře, Olofe, ale ruce si necháme každej na svých nohách. Platí? Oči mu pohasly, chvíli uraženě mlčel a roloval pásek svýho županu a pak řekl, o mnoho přicházíš, Josefe, bude ti tu smutno. Když tenoři dospívali, šel jsem spát. K prvnímu hraní pro hraběnku došlo až třetí noc. Už jsem se převlíkal do pyžama, když mi zazvonil mobil. Paní hraběnka si vás přeje, Josefe, řekla Ingrid. V knihovně svítily jen malý boční světla a obě ženy už seděly u stolku pro dva, v tomhle případě pro dvě, na kterým stála karafa s červeným vínem. Otevřel jsem víko klavíru a uklonil se. Hrajte, co v Praze, řekla hraběnka s úsměvem. Byl to ten úsměv stárnoucích žen, který se týká jenom rtů a v očích se nekoná. Zatímco dokonalej nástroj plnil noční sněhem zalátej zámek extrém hudbou, jako když do studený konvice lejete horkej čaj, ucítil jsem vůni tabáku kombinovanou nějakým kořením. Můj nos chvíli pátral a pak na to káp. Dámy kouřily hřebíčkový cigárka. Při skladbě muž a žena mě napadlo, jak dlouho asi jsou už moje dvě posluchačky spolu. A jestli to kdysi nebyl příběh žena a žena. Před 10 lety třeba. O tom by se uvažovat dalo. A já o tom uvažuji ochotně jako většina chlapů, protože tyhle vztahy nám nevadí. Co nevadí? Jsme na ně zvědaví. Takový myšlenky se mi proháněly mou plešatou hlavou. Asi po půl hodině se ozval slabý potlesk 4 dlaní a já pochopil, že hudba má volno a může jít do postele. V zimě je švédský slunce nízko a dny jsou krátký, ale pro mě byly k nepřečkání. Ta nemožnost vzdálit se od zámku země dělala psa na řetězu. Celý park už jsem měl prochozený, některý stromy jsem si z dlouhý chvíle pomenoval, ne botanicky, ale tlustej bohouš, sosny z Bosny, Karle narovnej se, dubisko Jana Kolára, Jindřich Plachta a tak podobně. Pomáhalo mi, když jsem si spočítal, kolik mi každou bezpracnou hodinou nabíhá peněz, nebo kolik korun cinkne každou minutu. Sumy neuvádím, protože jsem vázaný smlouvou. Jednou jsem se zašel k Svenovi do dílny a vyrobil jsem krmítko pro ptáky. Řekl mi, že drobky od jídla nejsou pro ně dobrý, poněvadž to v zimě nemají čím zapít, a dal mi pytlík zrní. Instaloval jsem krmítko za okno, ale teprve po 2 dnech se objevila první síkora a ta to rozhlásila. Pak už mi různý ptáci drze ťukali zobákama na sklo, abych jim něco přihodil. To byl pro ukrácení dlouhý chvíle dobrý nápad. V knihovně byla jenom švédská, německá a ruská literatura. Tak jsem z nouze zkusil oprášit azbuku a četl jsem povídky Ivana Bunina. V ruštině zněly ty věty o nešťastných svedených služkách, co se zamilovali do mladého pána, ještě smutnějc, než když jsem si je řekl česky. Už dlouho jsem nebyl při čtení tak dojmutej. A do toho přišla ta výšťka na saních. Zvoní můj erární mobil a Ingrid mi tou svou sametovou němčinou a takovým zadejchaným hlasem hlásí, že koně už jsou zapřažený, abych se teple oblík a že se čeká jenom na mě. Vpředu seděl Sven a pravačkou plácal vedle sebe, že to je místo pro mě. Hraběnka se svou ošetřovatelkou se v kožichách tulili vzadu a volali na mě: Josef, na entlich! Nedočkaví koně vyrazili jen sem dosed a aby to byl kýč jak byč, rozcinkali se rolničky. Nezapomeňte, že Sven sice řídil pár koní, ale přede mnou klusalo 2 spřeží, 4 krásné koňské zadky. Projeli jsme vesnici Andenfröken, takže jsem ji konečně viděl, potom ojíněnýma lesíkama do osady Siekröd. A když jsem se otočil, viděl jsem 4 ženský s plédama na kolenou a v čepicích z nějaký soboliny, na kterých srst ve větru obživla. Vedle hraběnky s tím jejím úsměvem značky Permanent vypadala ta 50-letá ošetřovatelka jako dychtivá studentka, která odhodila svý léta někam za sebe do závějí a veškerou temnou únavu kolem očí jí vzal ten mrazivej vítr. Můj bože, zavolala v jednu chvíli skoro zoufale, proč my jezdíme tak málo kdy na saních? A já se definitivně rozhodl, že Ingrid je krásná. Kdybych se psal deník, napsal bych: dnešek se teda poved. Ale to bylo taky jediný rozražení té nesmírné nudy a tesknoty na zámku Extrém. Jestli jsem si myslel, že nemám za co utratit ten honorář, tak jsem byl na omylu. Když řidič Gustafsson vometal sníh z černého sábu, zeptal jsem se ho, jestli je ve Švédsku problém sehnat alkohol. Neřekl nic, a vytáhl notes a čekal na objednávku. Nadiktoval jsem mu 3 sedmičky červeného a 1 vizoura, nejlíp Chivas Regal. Ten mi dost pomohl. Ale ne do vesela. Dostal mě do takový melancholický nálady, že jsem mimo pracovní úvazek sedl k pianu a začal skládat. Já, druhořadej interpret, který nikdy žádnou hudbu nesložil. Nazval jsem to Bedřichu Smetanovi se v Göteborgu stejská. A byla to taková koláž z jeho motivů. Ozývaly se tam i jeho veselý polky, jenže pomalu a v mol. Nebo ta kantáta Píseň česká. Ono stačí, když do akordů přibalíte nepatřičný tóny a seberete tomu jásavost a patos a celý vám to zhořkne. A jak jsem byl opilej, napadaly mě takový moudra, jako že je to pravdivý jako život, který je málo kdy úplně šťastný nebo nešťastný, vždycky je to směska. A koupal jsem se v té smutné, sražené kráse jako v nějaký léčivý lázni. Když jsem potom hrál pro Hraběnku, tu svou skladbu jsem tam zkusmo vpašoval mezi světla ramp a varšavský koncert. Co to s ní udělá? Josefe, řekla, to, co jste teď hrál, to už nikdy nehrajte. Když mi řidič Gustafsson předával v garáži další zásobu pití, řekl, že to pár dní nebude, protože jede na inspekci. Když jsem se ptal, co je to za inspekci, prozradil mi, že Hraběnka vlastní 3 luxusní hotely, 2 ve Stockholmu a 3 v Uppsale. A občas je poctí nečekanou návštěvou. Taková přepadovka znamená, že kromě pokojů provětrá i účetnictví a proto sebou bere účetního Nilsona. A Ingrid? Ujelo mi. Erik Gustafsson se na mě udivně podíval a řekl, když jede paní, tak jede taky Ingrid. Což mě nepotěšilo. Ale znamenalo to svobodu. Když ráno odjeli, jako bych sundal z krku obojek se řetězem. Vyšláp jsem si pěkně daleko, až k lyžařskému areálu, o kterém mluvila Ingrid při výletě na saních. Jsou to 2 kopce. Menší se jmenuje Tosjedem a je pro lyžaře začátečníky a větší, mnohem strmější, je pro pokročilé a jmenuje se Tonesjedem. Tam jsem si malým bistru dal grog a hned naproti jsem koupil malý rádio značky Blaupunkt. Vrátil jsem se z toho svého vyvenčení utahaný jako pes a říkal jsem si, dneska žádný pití, Josefe, padneš do postele a budeš spát jako zabitej. Jenže omyl. Jak jsem vrzal po chodbě, ukázalo se, že když je paní domů v luftě, mají myši na zámku pré. V jídelně bylo veselo. Byl tam Sven, dlouhoprstej tajemník Holmquist, ženský z kuchyně, můj nápadník Olof, a ještě mladý listonoš jménem Mikko Larsson. Tak jsem se tam samozřejmě zasek a řekl jsem si, že pár piv před spaním nemůže uškodit. Jenomže sotva jsem uleh, vrátil se do sousedního pokoje Olof a nebyl sám. Nejdřív jsem myslel, že je tam s ním jen listonoš, ale pak to vypadalo, že je jich víc. Nakonec se ukázalo, že jenom 2 byli živí. A ty druhý 2 hlasy byly z pornofilmu, který se mohl jmenovat Kam se hrabe pochva, nebo tak nějak, protože si to Olof i Pošťák dost pochvalovali. Tak jsem sundal ze skříně kufr a hledal špunty do uší, který by tam někde v boční kapse měly bejt, protože jsem je na zájezdy s kapelou vozil proti chrápání trumpeťáka Píchy. Byli tam. Moje nový rádio to byla dobrá investice. Dala se na něm vyladit stanice Radiožurnál a někdy jsem chytil i ČR2. Vy byste asi hádali, že jsem poslouchal hudbu a zprávy, co se doma děje. To taky, ale nejradši jsem měl pořad Zelená vlna a Víte kudy kam, což je hlášení o dopravní situaci na dálnici D1 a hlavně v Praze. Že v Žitný a Věčný ulici se to štosuje, nebo že u Národního divadla se srazilo osobní auto s dodávkou a než přijede policie, je to na most Legií a k Novotný lávce neprůjezdný. Díky tomu rádiu jsem u toho rázem byl a říkal jsem si, že to vrchní Štěpánek vidí z těch velkých oken kavárny Slávie a úplně jsem Viktora slyšel, jak říká, vidíte ho vola, on odbočuje doleva, jo, a nedá přednost. Asi v autoškole chyběl, když se to probíralo. A některý hosti se tomu zasmějou a Štěpánek se zatetelí, že je nejen vrchní, ale i bavič. A v duchu jsem s ním procházel celou naší kavárnou, kterou máme rozdělenou na sektory a ty se musí každý novej číšník nebo servírka naučit. Kolečko, vitrína, národní třída 1, 2 a 3, paluba, skleník a absint. Přitom jsem si vzpomněl na Kolaříka, toho malého pikolíka, s kterým jsme měli nacvičený číslo skladba pro 11 prstů. Když se blížil konec, mrknul jsem na něj, kluk si obřadně vyhrnul rukáv a za pozornosti hostů ťuknul ukazovákem poslední vysoký tón, který celou skladbu korunuje, uklonil se a sklidil potlesk. Taky jsem zavolal Klárce, to je dcera. No je to dost, tati řekla. Děti se ptají, kde je děda a já to nevím. Ve Švédsku, holka, až ve Švédsku, povídám. A máš se dobře? Mám se moc dobře, puč mi někoho k uchu. A pak se ve sluchátku ozvalo, ahoj dědo, já mám tank. To mi dodalo. Chvíli jsem nemohl mluvit a malej řekl, nikdo tam není, mami. Jsem tady, kamaráde, má pásy ten tank. Má 2 a 1 se furt vyvlíká. Tak ho spravíme, až přijedu, tak ho spravíme. Když ten hovor skončil, vysmrkal jsem se a sliboval si, že až se vrátím, nebudu tak mizernej děda, jako jsem byl. A že vemu vnoučata na Petřín a ukážu jim ten obraz Švédové na Karlově mostě. Věděl jsem, že jsem stejskavec, protože jsem tím od jak živa trpěl. Na letních táborech i na vojně, ale že mě to v mém věku takhle sebere, to jsem teda netušil. Když se hraběnka s družinou vrátila z Upsaly, Ingrid, která nosila vlasy utažený a vzadu sepnutý, přišla k večeři s novinkou. Rozdělila si je do 2 culíků. Já vím, dámy, co si říkáte, že je to od určitého věku trapný, ale mně to trapný nepřišlo. Mezi dospělou tváří a nezletilým účesem došlo k tak drzýmu pnutí, že jsem to nemohl vydejchat. A do toho, když se ke mně naklonila proslánku, řekla, nebylo vám bez nás smutno, Josefe? Zvláště bez některých, utrousil jsem tiše nad talířem a ani nevím, jestli to bylo správnou angličtinou, ale asi jo, jinak by se tak krásně nezasmála. V 11 v noci mi telefonem oznámila, že paní domu dostala chuť na hudbu. A k tomu ještě dodala, že si hraběnka bohužel přeje být při poslechu sama. Řekla jste bohužel? Slyšel jste dobře. Mrzí mě, že tam nebudu, řekla. To byly sakra signály, co ke mně ta osůbka vysílala. Mně ještě víc, povídám. A zjišťuju, že ruka s mobilem se mi třese. Hraběnka Rajza Stolz Lindström už na mě čekala a její úsměv byl asi o centimetr širší než obvykle. Oči měla tak nějak živější než dřív a bylo tu podezření, že je mírně opilá. Na stolku měla koňak a rukou vlídně pokynula směrem k černému křídlu. Začal jsem s laďákem Rainbow a můj nos zachytil vůně hřebíčku z jejího hnědýho cigárka. Když jsem pokračoval písní Don't Cry For Me Argentina, zaslech jsem, že se mnou hraběnka zpívá, což nebejvalo. Bylo k půlnoci, když mi nalila sklenici koňaku a řekla, Josef, spiel mi das Lied vom Tod. To neznamenalo, že chce, abych ji hrala až do smrti, ale že bych chtěla tu píseň od Ennia Morriconeho, která se tak jmenuje. Napil jsem se toho skvělého koňaku Courvoisier, což my muzikanti překládáme jako děvkař, a dopřával jsem tý sladkobolný melodii, o co si říkala. D-dur, fis-dur a tu máš hámol. až se z toho Stanway se všema svýma synama třásli po celém těle. A najednou za sebou slyším vrzání parket a cítím, že je hřebíčkový kous nějak blízko, že je těsně za mnou. A potom, když jsem dohrál, ruce hraběnky Rajzy mi spočinuly na ramenou a na temeni hlavy na svý pleši jsem ucítil krátkej polibek. Než jsem se stačil vzpamatovat, řekla rusky: Sašo, nepij. Na kolenou tě prosím, nepij. Nebudu, slíbil jsem zpytomněle. Tak, řekla hraběnka. A když jsem vstal, viděl jsem, jak po nalíčený starý tváři tečou slzy a dělají tam černý stružky od řasenky. V Uppsale si hraběnka koupila psa. Byl to maďarský ohař, takzvaný žlutej pes. Jmenoval se Ron. S tímhle krásným zvířetem, který nevědělo, jak vybít nekonečné množství psí energie, chodila Ingrid do parku a házela mu gumovej lítací talíř a, jak to tak ženský dělají, oblíkla se do hnědýho, aby byla se psem do barvy. Vypasovaný kabátek měla s narezlým kožešinovým límcem. Kdo byl Saša? Zeptal jsem se, když jsem se k ním připojil u stromu Karle narovnej se. Alexander Kuragin, řekla. Co dělal? Hrál na klavír a pil. Pak spadl ze schodů a zabil se. Ale to už je dávno. Hraběnka s ním něco měla? Měla s ním všechno, odpověděla a hodila elegantně talíř elegantnímu ohařovi. Pak už s nikým, s žádným mužem. Když jsme míjeli sosny z Bosny, zastavil jsem se, abych řekl větu, kterou jsem měl už dlouho připravenou. Noci jsou tu dlouhé. Dny také, řekla. Ohařovi se nedařilo talíř lapnout před tím, než doplachtil na zem. Napadlo mě, že když se mu to povede, přijde Ingrid do mýho pokoje. Bylo by to velmi nebezpečné, řekla, jako by mi viděla do mozku. Pro koho? Pro oba, řekla a vypustila z prstů lítací talíř. Pes se dychtivě rozběhl, žlutýma očima sledoval jeho dráhu, ale za letu ho nepolapil. Ze schodiště zámku nás pozoroval Olof a řekl: Není to fena, pes by to chytil. Hraběnka vlastnila i malou, ale prosperující továrničku v městečku Sieksenbrüden, kam mě vzala Ingrid na exkurzi. Letopočet ve štítě hlásil, že byla založena už v roce 1860. Vonělo to tam dřevem, poněvadž se tu vyráběly švédské bedny. To tělocviční nářadí s měkkým koženým vrškem, co se dá sestavit na různou výšku a co má v každém dílu podlouhlý díry, kterýma jsem se v Sokole díval ven, když jsem se tam schoval a pozoroval, jak ostatní cvičí. Švédskou bednu vynalez hrabě Lindström a za jeho vnuka se Rajza provdala po smrti prvního muže barona Štolce. To byl zase ruský Němec z rodiny, o který se prej píše v románu Oblomov. To všechno mi moje průvodkyně stačila vykřičet do ucha, protože v té hale kvílely pily a hoblovky a bušily kladiva. A při tom křičení byla Ingrid tak těsně u mě, jako nikdy, a já do jeho malého ucha volal další a další dotazy, abych tu blízkost prodloužil. Takhle důvěrně jsem poznal továrnu, která zásobuje všechny tělocvičny světa. V hodinách na zámecký věži byl asi mrazem stuhlej volej, jak šli pomalu. A v tom stojatým čase jsem si vzpomněl na Karla Havlíčka Borovskýho. Na stanici ČR2 říkali, že to jeho vyhnanství nebylo tak strašný, jak jsme se učili ve škole. Že měl dobrý bydlení a slušný peníze, ale to já mám taky. Chtěl jsem do rozhlasu zavolat a říct: Víte vy, co to bylo za trest pro toho člověka, ta dálka a to odříznutí od řeči a od domova? Místo toho jsem šel k pianu a při láhvi červenýho, který mělo korkovou pachuť, jsem začal skládat nocturno a Havlíčkovi se v Brixenu stejská. Ale když jsem si to zahrál druhý den s čistou hlavou, bylo to špatný jako to víno. Jednoho kalného odpoledne pozoruju ptáčky za oknem a dole vidím Ingrid se psem. Já úmyslně vynechávám, že jsem viděl dvě Ingrid se dvěma ohařema, protože nechci zdržovat. Pozoruju talíř, jak se nese vzduchem a říkám si, Rone, ty pse maďarská, čistokrevná, inteligentní, chyť to. A ten krásný tvor mě poslech. Rafnul ho za letu a já vidím, jak ho nese paničce a jak potom stojí na zadních a ta krásná ošetřovatelka se nechá olizovat a radostně ho muchluje. Bral jsem to jako jasný znamení a od té chvíle jsem na Ingrid čekal. Na noc jsem nezamykal dveře a každý večer jsem se myl a na krk si naplácal vodu po holení.

zastavili. Od jisté doby se nezamykáš. Vždycky jsem slyšel klíč v tvém zámku a už třetí noc nic. Bral jsem to jako znamení, zašeptal Olof a přisedl si na mou železnou postel. To není žádný znamení, Olofe, to je stařecká zapomnětlivost, řekl jsem rozladěně, protože mě to namíchlo. Jsem smutný, Josefe, a to, že jsme tak blízko sebe, mi to neulehčuje. Olofe, povídám, už jsme si to jednou vysvětlili, tak nezlob. Pár vteřin seděl a koukal na mě. Potom pokejval hlavou a odešel. Jak jsem měl na něj vztek, tak mi ho bylo líto. Stalo se to pátou noc, když už jsem to skoro vzdal. Kroky byly kratší a tiší než Olofovi, to bylo jistý. Když ustali, bylo dlouho ticho. Pak se ozvalo trojí škrábnutí nehtem na dřevo. Vyskočil jsem a otevřel dveře. Vklouzla dovnitř a vyčerpaně mi přitiskla hlavu na prsa. Buší ti ještě víc než mě, řekla německým šeptem a pak propletla prsty na obou rukou s mýma a stiskla je. A tím stiskem jako by do mě pustila svou elektřinu a já zjistil, že jsem vodivej, že se nemusím bát a že jsem ve svých letech ještě dobrý vodič. Světlo zvenčí obarvilo vlasy do měděna a usadilo se jí v očích. A tady pozor, tady tu svou zrakovou potíž musím připomenout, protože se v téhle chvíli moje vada proměnila v neobyčejnou přednost. Jestli jste někdy v představách pomysleli na to, čemu se říká švédská trojka, tak tu noc jsem se stal účastníkem, protože dvě Ingrid s vlasama do culíků se milostně smilovaly nad mou samotou a dvě ošetřovatelky mi šeptaly: Šén, bude nám to osudné, Josefe, řekla potom. Ona o tom ví? Zeptal jsem se. Ještě ne, dávám jí dobré prášky na spaní, zašeptala. Takže se to nedoví. Doví, řekla a s pohledem na dveře přiložila prst k puse. Parkety na chodbě devětkrát zanaříkaly a pak se ozvaly panty Olofových dveří. Výpověď jsme dostali hned příští den v poledne. To byla neděle. A hned v pondělí ráno nás Gustafsson odvez na nádraží Slognes. Ve vlaku řekla: vždycky, když jsi hrál, věděla jsem, že se nám to stane. Protože když hraješ, posíláš vzkazy a vydáváš zprávy o duši. Ale bála jsem se to udělat. Pak jsem to nechala na tom psovi. Když chytí talíř za letu, udělám to. Takhle jsem si to řekla. To víš, že už to umí? Viděl jsem to z okna, řekl jsem. V letadle jsme si před přistáním propletli prsty a Ingrid řekla: chci, abys věděl, že příčina našeho vyhazovu byla krásná. Na letišti ve Frankfurtu jsme se rozloučili. V poslední chvíli, když se schýbla pro tašku a já už se smířil s tím, že se nezeptá, řekla: kde tě najdu, Josefe, kdybych někdy jela přes Prahu? Jako minule, řekl jsem. A tak při hraní tady ve Slávii občas mrknu od piana napříč té krásné lodi do sektoru kolečko ke stolu 133. Je to pošetilý a asi marný, ale člověku se líp žije, když na něco čeká.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Prosím vás, co je to za sprosťáka?
2: To je pan inspektor.
1: Který?
2: Jo.
1: Tenhle? Ten o tom rozhoduje?
2: No.
1: Pokonal ctiva. Ne, prosím, pane inspektore, já jsem zde

0: kvůli ty sraženině.
1: Jo, oni vás poslali z té mlíkárny.
0: Já tady nejsem kvůli žádnému mlíku, já jsem tady kvůli smrtelnému zranění, který jsem utrpěl při srážce vlaku u Vrněn.
1: A vy jste tomu smrtelnému zranění nepodle?
0: Podle.
1: A jak to, že jste tady?
0: Taky koukám.
1: Proč s tím vůbec chodíte sem, proč s tím nejdete k doktorovi?
0: Já jsem u lékaře byl, doktor lékař se na to podíval a povedal, jděte s tím tadyhle sem jako k vám a tady, že dostanu bolestný.
1: A to je něco jiného. A přepíšeme protokol.
0: Přepíšeme protokol, vítám.
1: Vaše jméno?
0: Boleslav.
1: Boleslav stará nebo mladá?
0: Boleslav.
1: Stará nebo mladá?
0: Já mám radši mladší.
1: Jde nám do toho, co vy máte radši, já se vás ptám, jestli je ta Boleslav stará nebo mladá.
2: Stará nebo mladá?
0: Já se jmenuji Boleslav, to je křestní jméno, jako je, řekněme, Langhans Atelier.
1: Tak napíšou tam Boleslav Langhans.
0: Boleslav Langhans, žádný, já nejsem žádný Boleslav Langhans. Moje jméno je Boleslav Hnipírdo.
1: Boleslav Hnipírdo. A jak můžete člověče s tak blbým jménem líst do vlaku?
0: Kvůli vám ho nechám utíkat vedle vagónu.
1: Tak narodil jste se?
0: Ano.
1: No to vím.
0: No to se ví, že jsem se narodil. Snad si mě někdo nevymyslel.
1: Kde jste se narodil?
0: Dobrotivý okres Praha.
1: Tak mi sem daj místopis, že musíte jít papíry a jdou si sem se mnou. A jdou mi jde.
0: Jde?
1: Ne,
0: se jde.

0: Ajba ticho! Máš mývat! Tady žádný dobrotivý okres Praha není.
1: Ale jak pak ne, Ferdinand, dobrotivý párník.
0: Jo, párník. On se narodil na párníku. Kde bydlíte?
1: Ježiš, jak se ta ulice jmenuje? No. Je to nějaký francouzský generál.
0: Francouzský generál, to já budu vědět.
1: Moment, tak nějak od F.
0: Od F, od F francouz. Ale Hopištoková.
1: Hopištoková
0: napíše Hopištoková. Jaký máte číslo?
1: 42.
0: U domu?
1: U krku.
0: To je do vašeho čísla u krku, já se vás tam na číslo u domu.
1: Jaký si přejou?
0: Třeba starý.
1: Starý to tam už není.
0: Tak nový.
1: To tam teprve zejta zase budou dávat.
0: Tak napíšou toho času bez čísla.
2: Bez čísla.
0: Máte rodiče?
1: Ano. Matinko sice už ne, ale tatička ano.
0: Tatička máte?
1: Ano.
0: Čím je tatiček?
1: Tatiček je Fost.
0: Počkaj. Fost? To si ale protokoluje.
1: Tak tam. Tak to napište Heinej.
0: No já věděl.
1: Heinej.
0: To musíte stejně podepsat, víte?
1: Taky?
0: Jo.
1: Tak napište Pytlák.
0: Tak když já to věděl, napíšu Pytlák. Kde pytlačil pan otec?
1: Na panství knížete Hohenlohe.
0: Hohenlohe.

0: co to tady je? Co mi to tady děláte za zpěvátky folet a já ještě zpívám tady s váma? Já tohle to přece tady nebudu trpět. Já tohle to nemám zapotřebit. Já to přece nemůžu v nejkanceláří tohle to říct.
1: Pouchněte s tím, prosím vás, pěkně.
0: Tak to bychom měli všechno a teď, jak to bylo s tou srážkou? Jak jste k tomu přišel?
2: Prosím, pane, přednosto, já jsem k tomu nepřišel, mě k tomu přivezli.
0: No to vím. A jak to bylo?
2: To bylo následovně a to sice.
0: No.
2: Sedím doma, nic netušíc, jak nevinné holátko, zpravuju si rádio. A najednou přijde listonoš, totiž my zvonek nemáme, ale koukal jsem, že někdo zvoní.
0: Jak můžete koukat, že někdo zvoní?
2: Já taky koukám.
0: No tak, to přece musí být slyšet, ne?
2: My máme díru od suku.
0: Aha.
2: A jakmile k nám někdo přijde a chce zvonit, tak prostě do té dírky takhle strčí prst a my vidíme z druhé strany, že někdo jde. No, otevří, tam listonoš.
0: No.
2: Já povídám, co si přejete, listonoši? A listonoš mi přines telegram.
0: Jo.
2: Tam stálo. Milí synu, aby jsme měli psinu, přijeď k nám na 5 o'clock vepřový.
0: Vepřový 5 o'clock.
2: Ano.
0: No tak to jsou docela obyčejný prasečí hody, že?
2: No já jsem vás nechtěl urazit, pane přednosta.
0: Píšou dál. No a jak to bylo dál?
2: Pak jsem se sebral a šel jsem udělat k domácímu hodiny.
0: Aha, a vy jste hodinář?
2: Ne. On má churavou kukačku v hodinách. Tak já mu za ní chodím občas kuknout.
0: Vy umíte?
2: Já mi odpoledne, prosím?
0: Vy umíte kukat?
2: No, jo. Tři jsou.
0: Tři?
2: Jo.
0: Akorát je to. Tak dál.
2: No tak jsem se sebral a šel jsem u dráze. Císaře pána Františka Josefa Wilsona. Přijdu k tomu pánovi, co jako štípá ty lístky.
0: Já.
2: No a povídám. Je to tamhle. Takhle se on zrovna nachytal v uhlice a já jsem přeběh koleje.
0: Napíšou přeběh koleje. No a teď dál?
2: No a teďka jsem skočil do vlaku, pač on byl v pohybu.
0: A to jo. Vy jste skákal do vlaku, když byl v pohybu.
2: Ano.
0: Jo. Napíšou tady. Vlak byl v pohybu, on doň skákal.
2: On doň skákal.
0: Tak.
2: Toho jsem neviděl. On doně. Já jsem skákal na té mojí straně sám. Třeba on doň skákal z druhé strany, ne?
0: Jaký on doň?
2: Nevím, vy říkáte.
0: A jo, ne, to jako já myslím vás, rozumíte? Když napíšu tady on doň, to je jako vy Ondoň jste skákal, že jo?
2: Já?
0: Jo.
2: Tak já jsem Ondoň.
0: Vy jste Ondoň.
2: Podívejte.
0: Ano.
2: Je zajímavé.
0: V tomhle případě jste vy Ondoň.
2: Ano.
0: V tomhle tom.
2: Mhm.
0: No.
2: Ale já jsem Hnipírdo, přitom taky ještě.
0: Ale to já vím, ale tak vy jste jako Hnipírdo Ondoň skákal, ne?
2: Ondoň Hnipírdo skákal,
0: ano.
2: Skákal, ne?
0: Ne, skákal, ne.
2: Jako odbitné, tak tohle je skákal, ne?
0: A žádné skákalné tady, vy jste Ondoň Hnipírdo, že ano? Hnipírdo Ondoň skákal, no. To jste vy.
2: Jo, v tom rozumím, jo. Teda já jsem, a moje žena je ona Doňa.
0: Ale třeba.
2: A děti jsou Doňata.
0: Taky, a jedno. No a teď samozřejmě jste šel do třetí třídy.
2: Do třetí třídy jsem šel, ale tam bylo plno.
0: Tak jste šel do druhý.
2: Ne.
0: Kam?
2: Do první. Tam bylo napsáno Cárův kurýr. Tak jsem šel do toho paní.
0: Tam do toho kupé jste šel,
2: do toho kupé, jsem šel.
0: Jo, ale posledněte. Želi jste neměli jste, víte?
2: Ne.
0: Jste neměli jste, víte?
2: Ne.
0: Neměl. No.
2: Měl?
0: Neměl, že ne? No.
2: Jste tam byl? Někdy?
0: Nebyl. Ale vy jste neměli jste, že jo? Neměl jste. Tak a teď šel kontrolor, že jo? A vy jste neměl lístek.
2: Ano.
0: Co jste udělal?
2: Já jsem se skoval.
0: Aha.
2: Tam.
0: Napíšou to. No a teď co bylo dál?
2: No a jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál, lemtr, lemtr, tamtr, lemtr, tamtr, lemtr, tamtr, lemtr, znáte ten zvon? Najednou dvě stanici za Bechyní se to srazilo.
0: Počkat, ale vy jste chtěl jet jenom do Bechyně, že jo?
2: Ano.
0: A proč jste nevystoupil v Bechyni?
2: On tam nestavěl vlak.
0: Nebudete, prosím vás, povídat, že v Bechyně nestavěl vlak. Proč pak by tam byl nestavěl?
2: On se hněvá mašinci a s přednostou.
0: No a teď, co se tam dodal?
2: No a teď se to srazilo.
0: Aha, jo, napíšou přijel dvě stanice, ale jsme nezapomněli.
2: No, přijel dvě stanice.
3: Přijel, jo.
2: Jo. Mají to?
3: No.
2: No a teďka to byla hrozná rána.
0: Jo.
2: Hrozně jsem se leknul, napíšu, jestli jsem se leknul.
0: Nepíšou to, vou všetko tak.
2: A teďka tak, jsem na tohle a tuhle, víte, a najednou jsem vyrazil v okno.
0: Vy jste vyrazil v okno?
2: No jak se to stalo, jsem se chtěl chytit takhle záchranný brzdy, co jsem utrh samozřejmě.
0: Aha, napíšou, tam utrh
2: záchranný brzdu, pravou rukou.
0: A teď jak to bylo s tím oknem?
2: Dvě okna, co jsem říkal?
0: No, jedno jste říkal. Dvě byly
2: teda.
0: Dvě okna rozdělná.
2: No a teďka samozřejmě mě tam našli zraněnýho, těžce zraněnýho.
0: Aha.
2: Zavedli mě umělecký dýchání.
0: Umělecký? Snad umělý, ne?
2: Umělý.
0: No proto.
2: Uměli dýchání.
0: No.
2: No teď lékařové mě ošetřovali.
0: Jo.
2: No konstatoval ten jeden lékař. Nevím, jak on se jmenoval, ten doktor. On se mě představoval.
0: Představoval.
2: Bože můj, nějak. Říha.
0: A, dobře.
2: Teď jsem si vzpomněl.
0: No tak dobře.
2: No ten mě poslal do nemocnice, tam mě fotografovali.
0: Jo.
2: Krásný s ním.
0: Ale.
2: Nepřál bych si mladý pán kabinetní?
0: No prosím, mohli jste. Žehova píšou, to byl já s fotografovanou kostí.
2: No tam mě konstatovali,
0: no.
2: Že mám teda, jak jste vidět zde, zde odchodidla až nahoru počínaje, je lehké brnění.
0: Aha.
2: Vidíte?
0: Tam má lehké brnění.
2: Lehké brnění. Solar plexus influenzum carbidum.
3: Carbidum?
2: Carbidum. A tadyhle mám sakum pakum. A ty latě sukmanda a ta husa špekuliandum. Lalicha paprtě a ano je ve špičce.
0: Mm-hmm.
2: Pak mám tadyhle zadřenej nárazník.
0: Máte tam? Napíše ukrad nárazník.
2: A rozdrcený ovoce.
0: Víte vás ovoce nějaký?
2: Jo. Jabka.
0: Hodně?
2: Dvě. Na koleně.
3: Dvě jabka.
0: Jo, tak. To je něco jiného. Tak dobře, mají to napsaný?
3: Všechno.
0: Mi to spočítaj všechno, jo? Daj mi to dohromady a já si zatím tady pane Nipírem promluvím. Tak podívejte se, pane Nipírdo. Tak my máme pro tyhle ty zranění, víte, jednu taxu. Ať je to ruka, ať je to hlava, ať je to noha, ať je to cokoliv, na to máme na všechno jednu taxu a ta je 5 000 korun.
2: No to? No. Třeba, já jsem počítal s 300 korun.
0: Dobře, teď jste spokojený, že jo?
2: Já jsem úplně spokojený s penězma.
0: Dobře, podívejte se. Vy třeba, když jdete ven, tak si to rozmyslíte. Můžete si s náma soudit.
2: Ne, 5 000, dovolte.
0: To vám není nic platný, poněvadž taxa je 5 000.
2: Ano.
0: Jste s tím spokojený?
2: Je, dovolte, já vám podpíšu kvitanci.
0: Prosím. Halo, mají to spočítané?
2: Ano, prosím.
0: Dajte sem.
2: A jdeme pokladně, že jo?
0: Okamžit.
2: Prosím.
0: Tak podívejte se, pane Nipírdo, tadyhle. Tak vy máte dostat 5 000 korun. Ano, bolestního, že?
2: Ano.
0: Teď ovšem na pokutách, co všechno jsme tady sepsali,
2: no, to,
0: to u vás dělá 5 400 korun.
2: No,
0: víte?
2: No,
0: na pokutách.
2: Tak ještě 400 víc.
0: Jo, 400 víc
2: to dělá. 5 400.
0: Jo, tak těch 400 víc nám doplatíte u pokladny.
2: Co? Jo, 400 víc, jo.
0: Jo.
2: A tak mi dáte těch 5 000. A z toho já doplatil.
3: Ale na pokutách tedy.
0: Ne, to tedy jako už bychom měli, víte, to jako těch 5 000 vy už máte.
2: Ne, já nemám.
0: Já vím, že je nemáte, ale
2: teď
0: jako...
2: Teď si mě musíte přednostat?
3: Vy je máte dostat.
2: No, ale ještě nemám.
0: Koukejte, myslete si, jako že už je máte.
3: Jako byste je měl.
2: Jo, ale teď já ji pro Krista Pána ještě nemám, tak jak můžu myslet, že je mám?
0: Teď já vím, že je nemáte, vy je taky nedostanete. Páč, vy máte dostat 5 000, že jo? na pokutách, co jsme tady
2: počítali. Tak já mám ještě doplácet 400.
0: 400 korun pokladny,
2: ano. A za tenhle úraz ještě já, který se smrtelně zranil, ještě já mám za doplácet 400, jak si představujete?
0: Na pokutách. Prosím, docela správně, na pokutách.
2: To je pravda, to já ještě si najdu jiný cesty, abych já ještě doplácel za to, že já trpěl a upěl pod lokomotivou, já celý na sobě celý vlak nes.
0: Prosím, počkat, prosím,
2: nesmíte to. A spletkali se, když to máme na vyšší štanci.
0: Prosím, vyšší štanci. Dobře, prosím, když si chcete stěžovat, račte nahoru do druhého poschodí, panu vrchnímu radovi, číslo dveří 134.
2: 134?
0: Ano.
2: Už se jde?
0: Prosím. Mám to.
2: Prosím, nesmíte vyslet, nebo vás.
0: Vás opatruj Bůh.
4: Tak. A teď uvidíte, co já dovedu. Teď vám tady provedu takovej cambus, že vám budou lítat spisy, jak pimprdlata na stole. Prosím, tady doufám, že jsem tady na poslední štanci. Já nemám zapotřebu, jak já také lítal, počer tak dělalo, abych já se také potuloval po ministerstve, když hledám bolestné, které skutečně já zasloužím. To nemá být, to nese dá dělat. Takovýmhle způsobem jedna s lidma, který nasadějí vlastní životní krky. Tady dostanu to bolestný, zabrňaný, anebo budete vidět, jak já si z toho pojedu důsledky.
5: Sedněte si. Narušte mě v práci. Hned na vás dojde.
4: Jaký pak dojde, to mě říká každý. Já jej nevolu, absolutně to nemám. Zapotřebí, abych já tady čekal, abych já se nechal takovýmhle způsobem šikanédrovat. Prosím.
5: Já vám to pošlu písemně.
6: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak najednou proti mně, že vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v křichtě, ale když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml a teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se přijde, že on má to tady na tom čili, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zavrhle, on to opět a tady u toho jo, sídlo, děla, a najednou teďka bude, já jsem se těm bude na ten obvící. Tak a můjce, můjce, já potom přemyslel, bo jak... Jo, jak ty na to vzpomenu,

0: se on dělal, on vám pojádě, si on to měli za ušima. On vám měl ty uši, tvrdý úplně. On si je pozdravil a sundával klubu. Pak uvěděl a vlastně. A on ho někdo postříhá. On vám to zavnoří a hlavě. Ahahahaha, on je přilepenou rukavici, ahahahaha, je, podívej se na sebe, čvěti, když máš na hlavě cizí ruku, ahahahaha, já zase si vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, jo, tu vidím, tam tu ruku. Tam si měl. Já si nazva tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Jezusmarja, to je pobřežnice, to bude, to nemůže. Já se na už vechtane, já.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl na kdy, je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než, no, než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
3: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat,
2: řekl nejtučnější z nich. To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no, jak se jmenuješ. No, tak to je jedno, mluv.
3: Tatí,
2: začal mladík.
3: Tatí, já jsem velice líný,
2: Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že? Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
3: Tudle jsem si sedl u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
2: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
0: Kdyby mi potříbenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam nejchůlicou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru a kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až jsem lel nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
2: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za tři hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
0: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, no, kdo dostane trůn?
2: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
3: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
2: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít. Na trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? No tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě tři další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy tři sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, aby se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí, to není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku a nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. Tři bratři a tři sestry, tři manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korble do trávy, přehodila je šátkem jednak, aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko, se něco musí stát, prohlásila Marie.